Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Masters of Rock, Holba Rock na grilu, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedin

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivý točený slovenský salám Kostelec 100 gramů jen za 9,90. Oblíbenou kofolu Original 0 citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo svěží straight roll-on 50 ml, deo spraye 150 ml, či sprchové gely s minerály a bylinnými extrakty 400 ml již od 59,90. A navíc kupte dva libovolné produkty straight a získejte sprchový gel Straight Ahead 250 ml zdarma. Více na mojehruska.cz.
1: Mistrovství světa ve fotbale je tady. Radio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, derby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Radio Čas Rok.

0: Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní roková jízda na rádiu Čas Rok. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Masters of Rock, Holba Rock na grilu, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.

0: 90, konkrétně v roce 1997 s kapelou Pražský výběr a vlastně ukázka z poslední desky, kterou kdy vydali v této sestavě. Mm-hmm. Deska Běr z roku 97, 29 let, to už trvá tak dlouho.
1: A pak už nevyšlo nic?
0: Co to vyšlo? Ne, co se týče téhle sestavy klasické, aha, když nebudu počítat kompilace nějaké, tak tohle byla skutečně poslední deska. No, od těch 29 let jsme se ale posunuli do roku 2026 a můžeme odstartovat nový ostrý budíček.
1: My dva, čili Ivo a Tom, vám přejeme pokud možno co nejlepší ráno. Pokud byste náhodou nevěděli, tak ho trávíte v tuto chvíli ve společnosti Rádia Čas roku a pokud můžete, tak samozřejmě také zůstaňte nadále na příjmu, protože uslyšíte třeba kapelu Lemonheads.
0: Nebudete ochuzeni také o kapelu Whitesnake.
1: A dorazí také přítel Gump v podání Traktoru.
0: Kdo dnes do práce dorazil nebo dorazila, jako první to je Kristýnka Kubánková, takže má vše připraveno a může vám předeslat první ranní zprávy.
2: Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas rok.
3: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor. Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
2: Čas rok. Čas rok.
5: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: Zavratné mega slevy!
10: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
11: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
12: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte.

0: Také spotřební daň, to by mohlo přinést až 1,2 miliardy korun ročně.
1: Morava aktuálně.
0: Fotbalový klub Bospor Bohumín slaví 20 let. Město klubu k jubileu staví nové modulové zázemí za více než 30 milionů korun. Moderní zázemí a kanceláře vznikají v areálu Pavla Srníčka. A jak nám řekla mluvčí radnice Jana Končítková, není to zdaleka všechno.
2: Dvoupodlažní budova složená z 24 ocelových modulů by měla být dostavěna ještě letos a klub díky ní získá nové šatny i prostory pro trenéry, maséry a další členy realizačního týmu. Zároveň už jsme začali projektovat nové hřiště s umělým trávníkem, to bude stát v areálu na Faji.
0: Otrokovice budou mít novou stezku pro chodce a cyklisty. Ta propojí místní část Kvítkovice se sítí polních cest vedoucí k části Malenovice. Je to první etapa dlouho plánovaného záměru. Stavba by měla být hotová v říjnu. České volejbalistky v Lize národů podlehly 0-3 světovým jedničkám z Itálie. Těmto olympijským šampionkám a úřadujícím mistryním světa podlehly 18, 25, 21, 25 a 22-25. V tomto turnaji na Filipínách tak utrpěli druhou porážku v soutěži. To bylo za aktuální zprávy na rádiu Čas rok všechno.
3: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Posloucháte Ostrý budíček na rádiu Čas Rock a také jsme si poslechli System of a Down, věc, která dokáže krásně nakopnout, nabudit, se dneska bude hodit. Takže já myslím, že by nás v tuhle chvíli mohli ladit i čeští fotbalisté, aby je to nakoplo, aby věděli taky, co je dneska třeba čeká v tuto chvíli, protože si dáme předpověď.
1: To jo, no. No ale počkej, nevím, jestli nás zrovna v tuhle chvíli budou poslouchat, protože zápas hrajou v Atlantě. No. Kde by měli mít 6 hodin rozdíl, takže pokud se nepletu, tak tam mají něco po půlnoci a to by asi chlapci měli ještě spinkat, dokud tedy ještě mají jakž tak klidné spaní. K fotbalu se ještě dostaneme, ale nejprve si my ostatní od Milana Galnara necháme napovědět, jaký nás teda čeká ten čtvrtek 18. června.
0: Já jsem se koukal, jestli někdy někdo z naší repre není taky ve znamení střelce, jako třeba já. Není! Takže evidentně s nikým nezdílím stejný osud.
1: Uvidíme.
0: Uvidíme. Tak Milane, pojď.
2: Čtvrtek bude příjemným dnem. Výtečně by nám měla fungovat intuice a dařit by se nám mělo nastolovat řád a disciplínu. V lásce bychom měli být velkorysí. Pozadí toho všeho nás stále mohou dobíhat dopady karmických událostí. Co se týká jednotlivých znamení, tak kolem beranů budou kroužit podvodná lákadla. Lvy by mohly mít chuť na návštěvu galerie nebo něčeho estetického a střelci budou usilovat o větší vstřícnost blízkých. Býci si budou užívat každodennosti, kde jim nic nehrozí. Pany mohou inklinovat ke šťouravosti a kozrozy si obhájí své postoje i proti všem. Blížencům mohou vstoupit do cesty lákavé milostné svody. Váhy zvládnou i možné profesní těžkosti a vodnářům budou přát hvězdy v partnerské vášni a intimitě. Hradci prožijí den vnitřní spokojenosti. Týři mohou mít chuť lámat věci přes koleno a ryby se budou cítit povzneseně. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolográdia Čas, Milan Gellner.

0: Na čas roku jsme se 11 minut před půl sedmou mohli vrátit alespoň na pár minut, nakonec 80. a to společně s kapelou Fade No More. Tahle ta partička už je nějakou dobu u ledu a to vlastně i poté, co se několikrát neúspěšně pokusili o jakousi inkarnaci. Fanoušci Fadeů tak už oplakali jejich konec, jenže, jak víme, slovo konec v rockovém a metalovém světě nepatří mezi, řekněme, stabilní konstanty. Byli jsme svědky mnoha návratů a k jednomu se dost možná schyluje i v příštím roce.
1: Protože na sociálních sítích Fade No More se objevila nová grafika s takovými jásajícími fanoušky a právě letopočtem 2027. Údajně byla podepsána nová spolupráce s promotérem ohledně globálního turné, takže to vypadá nadějně. Jenže zrovna tady bych byl opatrný, protože největší otázka je, jaké jsou vztahy mezi jednotlivými členy.
0: No, moc často se spolu v posledních letech nevídali. Poslední koncert odehráli někdy před 10 lety. Následné plány na šňůru po boku kapely Korn zhatil covid. No a když už to vypadalo na konečně návrat, tak hodil do všeho vidle Mike Patton, zpěvák téhleté kapely.
1: Ono dlouhodobá izolace během covidu ho nakonec dohnala k pití, on nejprve byl šťastný, že má klid, ale potom to jaksi přestal zvládat a měl vlastně problémy si najednou vrátit před ty velké davy lidí. Jenže během toho začal vystupovat s jinými projekty, jako třeba Mr. Bungle a podobně. No.
0: Což někteří členové této formace nesli nemoc vesele, velmi nelibě, se k tomu vyjádřil i bubeník Mike Bordin. Podle něj prostě Patton nechtěl hrát s domovskou kapelou Fade No More. Takže budeme doufat, že se všechno uklidnilo, pánové si to vyříkali, Mike možná přestal pít a že se vrátí.
1: Jak řekl Bordin, tahle kapela má velký dar, že spolu může tvořit kapelu tolik talentovaných lidí, což je určitě pravda, pod to se podepíšeme. Takže byla by škoda, kdyby to zabalili definitivně a kdyby se nevrátili.
0: To určitě ano.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rock.
1: Je tady opět fotbalové okénko, takhle hned po ránu, 6.31 na rádiu Čas Rock. No a vzhledem k tomu, že se s Tomášem, nebo že s Tomášem musíme každý den velmi brzy ráno vstávat tady, abychom se včas dostali do rádia, tak na druhou stranu nemůžeme dlouho do noci koukat na všechny zápasy. Ovšem, nevidět včerejší utkání mezi Anglií a Chorvatskem, tak to by byla asi věčná škoda. Koukal ses?
2: Koukal jsem poločas a taky jsem malem ráno nevstal, trošku mi to trvalo dneska, jo, takže...
1: Mám naprosto stejně, ale bylo to parádní střetnutí a zároveň vlastně i repríza semifinále mistrovství světa, které se konalo před 8 lety. No a včera brala nakonec 3 body Anglie, ta porazila Chorvatsko 4-2 a de facto udělala první krok k tomu, aby po 60 letech získala vytoužené zlato.
2: No, ale stejně si jako...
1: Ale mohlo to skončit jinak, protože úvodní vlastně gól padl z penalty pokus.
2: No a já bych jako tady trošku zažádal o úpravu pravidel, protože mě to přijde jako vůči golmanům strašně nefér. Že ten útočník si tam může poskakovat jako pice a jako golman musí stát na čáře a když ne, tak se opakuje penalt. Ne, jako prostě tohle ne. Jako no. Jestli mě slyší někdo z FIFA, tak...
1: Chorvatský brankář totiž napoprvé vychytal střelu Kejna.
2: No.
1: Ale asi udělal ten pohyb dopředu nejdřív.
2: Jako byl, ale říkám, jako mě přijde nefér, že ten útočník

0: Svědčí o tom třeba také to, že hvězdný Cristiano Ronaldo ani jednou nevystřelil na bránu. Párkrát tam zakopl o balón.
1: No tak,
0: míč šel mimo, ale to bylo všechno.
1: On je stejný ročník jako já, tak já bych mu klidně řekl, že už to prostě není, co to bývalo před 10 lety, no.
0: Já myslím, že už to pár lidí řeklo.
1: Asi jo.
0: Ale stejně si nedá pokoj.
1: No, takže tolik zápasy, samozřejmě hraje se i dnes a dnes se bude hrát jeden důležitý zápas pro nás, české reprezentace, ale o tom si něco povíme až v příští hodince.
2: Mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rock.

0: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90. Platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte

0: dní.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
3: Notino, today is yours. Feel good.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: 15 let s tebou. 15 let v rytmu roku. Rádio Čas Rok slaví narozeniny.
6: Milé Rádio Čas Rok. Oproti traktoru si ještě cucák 15-letý, ale už úplné dítě nejsi. A já bych ti popřál mnoho dalších krásných let, spokojené posluchače, spokojené zaměstnance, milé empatické vedení a zkrátka a dobře, ať si stále takové, jaké jsi. Mějte se krásně, zdravím za celý traktor. Ahoj a všechno nejlepší.
5: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: No, takhle po ránu, dvě minutky nebo minutku před 6:45 bychom mohli vyzkoušet vaši pozornost a bdělost a zasoutěžit si v této úžasné hře Skřetův poklad.
1: I dnes po celý den budeme na rádiu Čas Rok odkrývat boxíky, které střeží tento skřet a které jsou plné peněz. Kolik to bude, jaká částka na vás čeká, to samozřejmě nevíme v tuto chvíli ani my, ale společně s vámi to můžeme rozkrýt. Takže, já myslím, že dodržíme takovou tu tradici naší, co se týče pořadí. Třetí v pořadí.
0: Jo, já bych to neměnil.
1: Jasně, dobře. Třetí v pořadí, kdo se dovolá na číslo 7253311155, tak jde do hry.
2: Skřetův poklad na rádiu Čas Rok.

0: přece už pod kresu trošičku směje, ale uvidíme, kdo se bude smát jako poslední. My doufáme, že to bude Lukáš, který je teďkom připraven na drátě. Ahoj.
1: Čau.
2: Ahoj, ahoj.
0: Tak ty jsi dneska první účastník téhleté soutěže. Kde se nachází zrovna v tuhletu chvíli?
2: Zrovna jsem v práci za volantem, tak...
0: Tak opatrně hlavně.
2: Ano, ano.
1: Tak Luky, pravidla jsou ti známá?
2: Ano, jsou.
1: Tak se do toho pustíme, co?
2: Ano.
0: OK, otevírám první krabičku.
3: Otevírám Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 200.
0: Tak, dneska začínáme pěkně. Na dvoustovečce.
1: Co dál?
2: Tak, já bych otevřel další boxík.
0: Jasně.
3: Otevírám Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 400.
0: 4 kilča, no. Jsou na stole. Bereš je, nebo tak, jedeš dál ještě?
2: Zkusíme ještě jeden, do třetice.
0: Do třetice. Kolikrát už jsme tohle slyšeli,
1: jo,
0: ne?
3: Otevírám Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 500.
0: A tak 500 máš nastřádán, nastřádáno v tuhle chvíli. Půl tisíce, no.
2: No, já si myslím, že to je pěkná výhra a asi, když tak další dáme, už na nečísto.
1: Takže konec.
2: Konec, konec.
0: Dobře, dobře. Tak jo, 5 kilo je tvoje. A mimochodem udělal jsi dobře. Udělal jsi dobře, ano, protože v další boxíku už nebylo nic.
3: A nemáš nic.
1: Ale máš, neboj.
0: Takže jsi to utl ve správný okamžik, přesně jak říká Tomáš. 5 kilo je tvoje.
2: Super, děkuju.
1: No výborně, my jsme rádi, že máš radost. Tak jo, Luky, a ti poslouží 5 kilo, zadí se na něco dobrýho třeba, nebo někoho po hosti. A můžeš někoho pozdravit ještě takhle v éteru.
2: Jasně, tak chtěl bych pozdravit všechny, kteří poslouchají Radio Čas Rock, kolegy z práce, pokud poslouchají, a vás taky ještě jednou do rádia chci pozdravit.
0: Tak, moc díky, přejeme ti krásný den, užívej výhru a zase někdy naslyšenou, ahoj.
2: Tak jo, díky, ahoj. Mějte se, chlapi, ahoj, ahoj.
4: Křetův poklad na rádiu Čas Rock.

0: Pomalu finišuje první hodinka Ostrého budíčku. Hezky svižně z Judas Priest. No, po ránu se taky můžete nakopnout třeba tou klasickou kávičkou, i když pozor, včera vyšel další chytrý článek.
1: Aha.
0: Jestli jste zvyklí si dávat po ránu kafe, tak byste měli počkat, protože nějaký odborník na spánek, klinický psycholog Michael Brooks, radí počkat alespoň 90 minut od probuzení, než si dáte kafe. Jako já už jsem třeba v práci 90 minut po probuzení, takže já bych si ho spíš potřeboval dát ráno. Ale údajně máte fakt jako počkat a ideálně předtím vypít ještě 3 až 4 sklenice vody.
1: Kolik?
0: 3 až 4 sklenice vody.
1: To je jako litr, jo?
0: No, asi.
1: To mám na celý den skoro.
0: A až pak si dá to kafe, prý budeš mít víc energie.
1: No to budu pěkně zavodněný, hlavně budu chodit asi pořád výška na záchod.
0: No, ale budeš všude mít víc energie teda,
1: no. No, nevím.
0: Dobře. Já jsem to dneska porušil každopádně, protože kafičko mám sobě, no.
1: Ale chtěl bych tě vidět, no, vypít ty 3 až 4 sklenice vody.
0: Ale nepíšu,
1: jak velké sklenice. A pak si dát prvé kafe.
0: No. No. Ale nepíšu, jak velké sklenice.
1: Hmm.
0: Jo.
1: Hmm.
0: Co je sklenice?
1: Nevím.
0: Půl litra, 3 deci, jako víš co.
1: Tak asi 2 decky, ne?
0: No, po ránu 2 decky, dobře.
1: Pojďme si nalít trochu muziky taky. Za chviličku Shinedown.
0: Dáme si taky Doropeš.
1: A českou hudební scénu zastoupí kapela Plexus. A zbystřete sluchy nejen na muziku, protože v příští hodince vám s Tomášem prozradíme, o jaké lupení dneska hrajeme v rámci letní rokové jízdy na rádiu Čas Rok. No a taky přihodíme při té příležitosti první slovo do výherní věty. Nejprve jsou ale na řadě zprávy a dopravní servis s Kristýnkou.
2: Telefon, výzva a box, který rozhodne.
3: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.
2: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno. Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rok. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
3: Čas Rok.
2: Čas Rok.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
7: Řidiči, pozor, se aktuálně dávají.

0: Class Rock.
1: Zprávy. Krásné ráno vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. V Česku roste počet padělaných cigaret na trhu. Falešná je každá 15. Stát kvůli nelegálnímu obchodu přichází asi o 5 miliard korun ročně. Nejčastěji padělky pocházejí z Polska.
2: Morava aktuálně.
1: Moravskoslezský kraj opět pomůže venkovským obchůdkům. Provozovatelům prodejen v malých obcích nabízí téměř 4 miliony korun. Podrobnosti dodává náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
3: Přidělené peníze mohou provozovatelé obchůdku využít například na mzdy zaměstnanců, nájem a energie nebo internetové a telekomunikační služby. Mohou z nich hradit také provoz, údržbu prostor nebo třeba náklady na zajištění bezhotovostních plateb. Věřím, že má tato podpora velký smysl, zcela jistě přispívá k udržení života na venkově a posilování místních komunit.
1: Zájemci mohou o dotaci žádat do konce června. Získat mohou na jednu prodejnu až 130 tisíc korun. Květín na Přerovsku má nový relaxační areál. Ten se nachází nedaleko centra města v Lušním lese u slepého ramene řeky Moravy. Sloužit bude nejen rekreantům, ale také živočichům. Zároveň má zadržovat vodu v krajině. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů skupiny A. Ten hodně napoví o tom, zda projdou do vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka po úvodní porážce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.

0: Rádio Čas Rock a v 7 hodin a 13 minut je před námi zábavně vzdělávací cyklus z rubriky Kalendárium. No a tuhletu rubriku dneska zahájíme v roce 1977.
1: No tak tady to moc zábavné nebude teda, pravda, jo? V roce 1977 totiž prožili poměrně nebezpečný incident Johnny Rotten a Paul Cook z kapely Sex Pistols. Nedaleko jedné londýnské hospody, kde spolu popíjeli, byli fyzicky napadeni několika útočníky a jako nebyla to jenom tak nějaká fackovaná, protože ty borci na ně vystartovali s noži a rozbitými láhvemi v rukách, takže oba muzikanti nakonec skončili i v nemocnici.
0: No, bohužel někde i život přináší tyhle ty nemilé záležitosti. Já tady mám návrat do roku 1994 a pohled na hitparádu. Na vrchol amerického žebříčku se dostávají Beastie Boys, kteří poblázní Spojené státy a následně celý zbytek světa s albem Ill Communication. Za mě osobně velká srdcovka a deska, kterou si pouštím dodnes.

0: tady nějak sabotuješ.
1: Jo, jo, nemůžu to stěšit.
0: Dobře, ale pojďme ještě přece jenom do roku 2010. A crowd of people stood and stared. Protože právě tehdy Lennonův ručně psaný text písně A Day in the Life se vydražil v newyorské síni Sotheby za pozor 1 200 000 dolarů.
1: Kolik?
0: 1 200 000 za kus papíru. Ale já jdu taky do toho, já jdem tady, zkusím něco napsat třeba. Středa, nebo John Lennon.
1: Nakresli prasátka.
0: Nakresli zase prasátka, uvidíme, za kolik se vydraží tohle. Já ho překonám, uvidíš, počkej.
1: Hele, když dostaneš kačku, budeš rád. To jo.

0: týdne.
1: Suzy Quattro a Alice Cooper mají společný single a řežou do toho jako na konci šedesátek. Podsta městu motorů Detroitu, podsta rebelí i muzice. A hlavně důkaz, že věk je jenom číslo. Tímhle kouskem generace Boomers opět nakopala celý hudební svět do řiti. Mládeži, učte se. Tohle je totiž vzkaz budoucím generacím. Suzy Quattro, Alice Cooper, Kick Out the Jams.
0: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.
2: Kick Out the Jams.
0: Suzy.

0: Fresh Rock.
1: Také dnes pochopitelně pokračuje tahleta letní parádní výjížďka po různých festivalech, koncertech a událostech, na které vás můžeme s rádiem Čas Rock dostat pěkně zadara. Dnešní pozvánka a dnešní vstupenky budou na akci, která se koná ale až na podzim.
2: Ano, 16.10. vystoupí v ostravském klubu Barák kapela Katastrofy. Slovenská partička, kterou už jsem měl možnost vidět, a vězte, že na tomhle koncertě se nudit nebudete, protože jsou velice živelní, zábavní a poměrně i tvrdí, takový trashový. Takže tohle si nenechte ujít a hlavně si to nemusíte nechat ujít za peníze. Naopak, můžete jít úplně zadarmo. A to díky nám, ale to musíte dávat pozor.
1: Přesně tak, protože celý den, pěkně od rána, od ostrého budíčku až do odpoledního driveu, budeme postupně uvolňovat jedno slovíčko za druhým. Ta slovíčka, pokud pěkně poskládáte za sebou v daném pořadí, tak vám z toho vyjde věta, to je takový běžný jako jev, který se děje. No a pokud ta věta, pokud tu větu budete znát ve správném znění a dovoláte se ve správný čas Hance Utratové do odpoledního driveu, můžete získat právě dvě vstupenky na koncert Katastrofy.
2: Takže dávejte pozor, protože já si myslím, to první slovíčko nebude trvat moc dlouho, kdy prozradíme.
1: Nebude.
2: Ne.
1: Za chviličku.
2: Nebude, ano.
1: Vlastně my bychom to mohli říct teď, ale protože přetahujeme ten vstup, tak to řekneme potom.

0: Na svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
2: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Milovníci piva z Bystřete. Festival Zlatého moku Pivobraní Nový Jičín je opět tady. Přijďte si užít festival na Masarykovo náměstí už v sobotu 20. června. Čekají vás desítky druhů piva z 30 mini pivovarů, legendy hudební scény jako Vysací zámek či Pražský výběr a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Více na www.pivobranin.cz.
5: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
6: Radio Čas Rok.

0: tak už víme, o jaké vstupenky si dneska zasoutěžíme, tak víme princip soutěže, tak já myslím, že nejvyšší čas také prozradit.
1: Taky, to jsme si taky řekli dneska, víme, o co dneska hrajeme. A dneska řekneme taky první dvě slova.
0: Dneska, ve čtvrtek, 18. června, se dozvíte první slovo výherní věty letní rokové jízdy, které dneska bude znít velmi povědomně.
1: Už jsme ho řekli.
0: Dneska jsme ho řekli několikrát, ano, dokonce.
1: Ano, dnes. Tak.
0: Dnes.
1: Bez toka.
0: Bez ka?
1: Bez ka.
0: Tak jenom
1: dnes.
0: Dnes. Dobře.
1: Dnes je první slovo, které bude někam směřovat, ale to se zase dozvíte o nějakou dobu později. Ale každopádně dnes si zapamatujte slovíčko dnes.
0: Ano, protože dnes vás čeká opravdu krásná výhra a dnes, teď si zahrajeme Mason Hill. Mason Hill, podívej se na mě.
1: To by to dneska

0: Podcast Rock.
1: Buďte zdraví, rockeři a rockerky. Tady je Baboš a tady je další díl pravidelného povídání zvaného Backstage. Co se týká tohohle dílu, tak dneska jsem opět sáhl do celkem rozsáhlého týmu Rádia Čas Rock a televize Rebel a vítám tady Ivoše Rašku.
2: První den v tom rádiu, když jsme vysílali spolu, já jsem měl nachystánou tu osnovu toho vstupu, co kdo řekne, jak, proč a vypointováno. A on mi to celé smetl během druhé věty. Úplně mi, a teď já na něho koukám, říkám, teď máš říkat něco jiného.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok.
5: Vše pro vaší grilovaní.

0: až do 23. června. Kaufland.
1: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápeno-pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.
4: Máš to vysoko, máš to daleko.
5: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
6: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
8: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz

0: www.horkon.cz.
1: Ostrý budíček na rádiu Čas Rok s Tomem a Ivem.

0: mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rock.
1: No a my se nyní budeme opět věnovat aktuálnímu mistrovství světa ve fotbale. Důvod je, vážení, prostý. Právě dnes odehrají své druhé utkání na tomto šampionátu čeští fotbalisté.
2: Hotová!
3: Hodná holčička.
4: Může se taky hlást těmi obláčky.
3: To nejsou obláčky, ale pěna, která mi pomáhá mít nádobí.
4: Odkud to bylo?
3: Je z mého jaru s citronovou vůní. Ten je tak silný, že vyčistí i uschlá vajíčka z tvého talířku.
5: Ano, soupeřem totiž dnes bude Jar, který dokáže čistit a my budeme doufat, že nebudou čistit naše útočníky. Samozřejmě jeho Jihoafrická republika. Uvidíme teda, kdo bude na hrotu dneska, protože pravda, Patriku Šikovi to třeba minule moc nešlo a celkově, co se týče tohohle zápasu, tak ten bude důležitý pro oba soupeře. Nutně potřebují vyhrát, jak Češi, tak Jar, aby živili naději na postup ze skupiny.
1: Češi potřebují vyhrát víc.
5: Ano, dobře.
1: V případě prohry totiž hrozí černý scénář, ve kterém by čeští reprezentanti vlastně jako první ze všech 48 mužstev na turnaji předčasně by byli vyřazeni, což se, jak tedy doufáme, nestane. A tenhle ten zápas bude mít i trošičku jiný aspekt, takové řekněme osvěžení, kterým bude trojice rozhodčích. Vůbec poprvé v historii bude zápas českých fotbalistů na takhle vrcholném turnaji pískat hned trojice žen. No a něco mi říká, že si pánové na hřišti odpustí nějaká ta nevhodná vulgární gesta, co?
5: Mohli by.
1: Třeba i Tomáš Chorý bude tentokrát v pohodě.
5: Že by nezlobil tentokrát, že by na něho platili ženy? Tak uvidíme. Hele, co si budeme povídat? Základ je kvalitní příprava, taky poctivý trénink. A jelikož na to pánové měli téměř týden, tak doufám, že to vzali zodpovědně. A hlavně snad natrénovali střelbu.
1: No, týden. Měli začít trénovat dřív.
6: Skoupit na harta, skoupit! No! Ty vole, dočkej se!
1: Připomínáme začátek tohoto utkání Česká republika, Jižní Afrika dnes od 18.00. Naprosto skvělý čas.
0: Mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rock.

0: Tohle byli Citroni na rádiu Čas Rock, no a společně s nimi jsme se dostali až k branám 8. hodiny. To znamená, že bychom všichni měli být v ideálním případě po snídani. My doufáme, že jste si i vy pochutnali na něčem dobrém. No a nyní můžeme to trávení a dobré rozpoložení podpořit trochou kytarové muziky.
1: Já to asi podpořím taky ještě další kávičkou, dneska to tak vidím.
0: Vypil jsi 4 hodinky kávy?
1: Ne kávy, vody.
0: Teda vody?
1: Ne, 4 hodinky kávy, jo.
0: To taky, jo.
1: Ne, zatím té vody moc nebylo teda, no. Říkám, zlobím, neposlouchám tady odborníky, no. Ale než se dám do další kávičky, tak vám určitě napovíme, co nás čeká hudebně po 8. hodině. Takže to bude, když jsme u té Jihoafrické republiky. Sítr.
0: No a když jsme u té České republiky, tak zavítáme to také do punkového království. No když jsme to mistrovství v Americe.
1: Tak bychom si mohli dát americké Soundgarden.
0: Ale ze všeho nejdříve zamíříme do zpravodajské redakce tady hned vedle, kde už je připravena Kristýnka Kubánková. To znamená, že si dáme jednak dopravní servis a také čerstvý přehled zpráv.
2: Rádio Čas Rock. Rokové křeslo. Tento pátek dorazí do rokového studia Vojtěch Slivoň, obchodní sládek pivovaru Ostravar, a Dalibor Dub, brand manažer značky Mustang. Poslouchej po 11. hodině Rádio Čas Rock. Rokové křeslo. Jedině na Rádiu Čas Rock.
3: Partnerem pořadu je značka Mustang. Černý kůň mezi hořkými pivy.
2: Čas Rock. Čas Rock.
4: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 plech při koupi balení za 16,75 za kus.
6: Bila. To dobré začíná u nás.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
9: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
10: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás. Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.
11: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
12: Volejte bezplatně 800 800 872.
13: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
14: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
15: Řidiči, pozor se aktuálně, dávejte

0: Glass Rock. Zprávy.
1: Krásné ráno vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Cestování po Evropě by mělo být jednodušší. Evropská unie totiž chystá digitální peněženku, díky které budou mít lidé důležité doklady v mobilu. Aplikace má usnadnit cestování, komunikaci s úřady i ověřování totožnosti napříč členskými státy.
0: Morava aktuálně.
1: Havířov má nové dětské centrum Pluto. Jedná se o pobytové zařízení pro děti, které z různých důvodů zůstaly bez domova a potřebují okamžitou pomoc. Centrum je navržené tak, aby dětem co nejvíce připomínalo běžné rodinné prostředí a pomohlo jim lépe zvládnout náročnou životní situaci. Kapacita je 12 dětí, ve výjimečných případech až 15. Zlínský kraj dá přes 42 milionů korun na vylepšení života ve vesnicích. Za peníze starostové opraví zastávky, kulturní doby nebo připraví místa pro stavbu rodinných domů. Více nám k tomu řekl náměstek hejtmana Tomáš Chmela.
2: Program na obnovu venkova je jedním ze zásadních nástrojů, jak udržet život na venkově dlouhodobě kvalitní. Podporujeme množství projektů od veřejných prostranství po bydlení, aby obce mohly cíleně rozvíjet své prostředí a aby zůstávaly atraktivní pro další generace.
1: České softbalistky včera porazily v domácí základní fázi mistrovství světa Kubu 8-0. V druhém utkání dne ale podlehly Itálii 2-10 a před zbylými dvěma zápasy ve skupině mají bilanci jedné výhry a dvou porážek. Týmu se tak vzdálila šance na postup do finálové části šampionátu. To bylo pro tuto chvíli všechno a teď už pokračuje Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
3: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: 11 minut po 8 dozněli na čel z roku pánové z Nirvány. No a pokud máte nějaké zbytečné korunky, které vás tíží v kapse a chtěli byste je vložit třeba do své rodiny, máme pro vás tip. Do kin totiž míří už páté pokračování animáku Toy Story. Vrací se tedy kovboj Woody, astronaut Buzz a další oblíbené postavičky.
1: Jestli máte čtyřčlennou rodinu, tak ty zbytečné korunky, aspoň tak já nevím, 1500, no, jestli rodina je vstupné plus nějaká ta žravka, což si děti neodpustí. No, dobře. Každopádně, mně se líbí na téhle sérii jedna věc a to jak jde s dobou. Když si vemeš, tak první film byl natočený v roce 1995 a řešil jsem tam takový ten vztah k hračkám, hračky mezi sebou, postupně jak ta série šla, tak jo, že se na ty hračky už třeba zapomíná. A vlastně jak stárlo i to publikum, které v 95. bylo dětské, tak začala stárnout i ta postava toho hlavního dítěte Andyho. Mm-hmm. A ten nový film zase už přináší tu moderní v uvozovkách hrozbu a to v podobě chytrého tabletu. Mm-hmm.
2: Chci s tebou mluvit, žabludo.
3: Říkej mi, žablo.
2: Celé prázdniny jsme se všichni snažili, aby si Bonnie našla kamarádky.
3: Jo.
2: Jenže ty jsi to pokazila.
3: Chápu.
2: Ty mě vůbec neposloucháš.
3: Já tě poslouchám pořád. Hele.
4: Sleduj. Celé prázdniny jsme se všichni snažili.
3: Teď španělsky.
4: Co?
5: Beru si místo pod skříní.
0: To historie, co si budeme povídat, to je skutečný fenomén oblíbený mezi všemi dětmi, ale i dospělými. Jednak to byl revoluční film, co se týče provedení animace a nových technologií. No ale hlavně každý díl, který vznikl, dokázal pobavit opravdu celé rodiny a kvalitativně se drží stále na špici. No, podle ohlasů se všechno povedlo i tentokrát v roce 2026.
1: To jo, natočit jako 5 fakt skutečně úspěšných a vyrovnaných dílů, to se nepodařilo jen tak někomu. Takže Studio Pixar ví, že tohle je jejich vlajková loď a taky si na tom dávají záležet. Vy rozbíjte prasátko a klidně vyražte s dětmi do kina. Ostrý

mistrovství světa ve fotbale je tady. Radio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Radio Čas Rok.

Tak tohle nám právě dohrává píseň v podání Porcupine Tree. Za malou chviličku nás čekají Green Day, taky 13. století, ale když jsme u toho náhledu do budoucnosti, tak nejprve nahlédneme do kalendáře. Máme 18. června a to znamená, že svátek slaví Milanové.

0: Jméno je to původně srbského původu a vyložit se dá jako člověk milý, anebo milovaný.
1: No, to tak aj sedí,
0: má
1: že jo.
0: Má to v názvu, no.
1: U nás v České republice je opravdu docela milovaný a hlavně populární, protože co se týče četnosti, tak Milan obsadil v žebříčku krásnou 23. příčku. Se dá, že jo. Takže my všem mílům přejeme alles Gute, ještě tady máme několik svátků extra, a které vás vlastně mohou tak trošičku ponouknout takové málo páteční a ne čtvrteční oslavičce, ale o tom si dáme slovo až za chviličku. Hej, to jsi co? Houpací.
0: A kdyby jsi s Milanem oslavil někde, je?
1: No, proč o mě buty nesloužili písničku? Ivo.
0: Ivo, pivo. To je Ivo a dal si pivo.
2: Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Dnes v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny, nakupte si dřív hezky česky.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
5: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
6: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
7: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock. Každý všední den od 6 do 10.

0: 8 hodin 32 minut k tomu a stále ladíte Ostrý budíček na rádiu Čas Rock. Pojďme se věnovat ještě jednou dnešnímu tématu, datumu 18. června, protože kromě toho, že slaví všichni mílové, tak tady máme třeba, a teď se bojím to říct, protože nevím, co to se mnou udělá.
1: Hlavně nespanikař.
0: No máme mezinárodní den paniky.
1: Aha.

0: i Mezinárodní den pikniků, který je příležitostí pěkně se nadlábnout, najíst pod širým nebem, s sebou můžete vzít kámoše, přátele, rodinku, co?
1: Pak tě tam otravujou mouchy do těrných hmyz a nevím co všechno, že?
0: No, nebo si zajděte do kostela.
2: A vůbec je čas uspořádat kostelní piknik.
3: Cože? Vždyť měli piknik minulej týden.
2: To teda neměli, jen ty jsi vzal do kostela pečený kuře.
0: I tak se dá.
1: Jestli si ten piknik chcete udělat o něco jako honosnější a máte na to, tak si klidně přibalte sushi, protože právě tahle japonská delikatisa

0: Zajímalo, jak jsme na tom s výhledem vánočních svátků, tak nejen pro Hanku Ondratovou, ale také pro vás všechny mám dobrou zprávu. Do Vánoc bývá 188 dní.
1: Neké.
0: No.
2: Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé.
1: Tak to už je pomalinku na to vánoční atmosféru, že? Napsat si dopis Ježíškovi a začít sekat dobrotu.
0: Jo. Už
1: a nebo sekanou.
0: Sekačku bych si dal možná dneska.
1: Ale dáme si místo to Soundgarden.
0: Já bych radši tu sekanou.
1: Ne, Soundgarden.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.

0: čerstvé jako z Kauflandu.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
5: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
6: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
7: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

0: jak šas rok.
1: Tak jdeme zase soutěžit, protože Skřetův poklad je zatím stále plný peněz a tenhle ten poklad čeká na někoho z vás, až si uzme nějakou část z něj.
2: Já u toho budu, ty u toho taky budeš, Skřet u toho taky bude.
1: Ale my u toho budeme zadarmo, kdežto to pravda, některý z našich posluchačů na to může pěkně vydělat.
2: A nebo u toho bude taky zadarmo, to uvidíme.
1: To se uvidí.
2: Třetí v pořadí jde do hry, 7253311155.
0: Skřetův poklad na rádiu Čas Rock.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: Je čas rok.
1: Dneska po druhé začneme otevírat jeden boxík za druhým a máme k tomu povolaného člověka, který se jmenuje Filip. Ahoj.
2: Nazdar.
3: Ahoj, zdravím všechny.
2: Tak, jak to dneska jde?
3: Tak pracovně. Pracovně jsem doma, pracuju, takže normální den.
1: Tak nevím teda, kolik vyděláváš, ale my ti možná, nebo my, skřet ti možná ještě něco přidá k tomu?
2: Možná to bude s bonusem dneska, no.
1: Uvidíme.
3: Tak doufám.
1: Pravidla znáš, víš, jak hrajem.
3: Jasně.
1: Tak jdeme otvírat první krabici.
3: Jdeme na to.
4: Otevírat box rádia Čas Rok, který je plný peněz. 200.
1: No, podívejme.
3: No, tak jako dobrý, ale půjdeme dál teda, jo?
1: Dobře.
3: Zkusíme.
4: Otevírat box rádia Čas Rok, který je plný peněz. 400.
1: No, vidíš. 400.
3: To jde rychle, ale no. Tak dáme mu do třetíce šanci ještě.
1: Ale ne.
3: Zkoušíme.
1: Tak dobře.
3: Jo, tak.
4: Otevírat box rádia Čas Rok, který je plný peněz. 600.
1: Dobře, no. Filipe.
2: Zatím to... Jako po másle.
1: No, ale...
3: Vedete to nějak jednoduše, rychle. Tak... Ale jo, dáme ještě jeden. Jasně.
1: Ještě tak. Jeden do třetice. Tak
3: do třetice, ano, ještě jeden.
2: Ještě jeden, pak ještě.
4: Otevírat box rádia Čas Rok, který je plný peněz. 800.
1: Wow, pěkně.
2: Hele, 800.
3: 800, no. No, asi skončím. 800 je taková moje meta, kterou jako se mi nedaří překročit. Už minule jsem na tom narazil, takže dneska beru 800 a pokud je tam víc, tak nevadí, tak necháme někomu jinému, že? Na příště.
1: Filipe, mám pro tebe dobrou zprávu, ty si tu hru utol v nejlepší možný okamžik.
2: Ano.
1: Další box už točíš za prázdnotou.
3: Tak, to je skvělá zpráva.
1: Super. Filipe, gratulujem, 800 je doma. Užij je zdraví. Před námi je muzika v podání Amorphis a ty můžeš také někoho klidně pozdravit.
3: Tak pozdravím, já bych řekl, že ať si to užijou všichni, kteří zatím nevyhráli, ale ať nezoufají a pokoušej se, no.
2: Dobře, tak jo? A ty se měj hezky, jestli budeš kam cestovat, tak šťastnou, bezpečnou cestu a zas někdy.
3: Díky.
1: Měj se fajn, ahoj.
3: Ahoj.
5: Skřetův poklad na rádiu Čas Rok. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: A dneska slaví jedna velmi slavná osobnost z hudební branže a já ti, Tomáši, napovím hádánkou. Víš, kdo si střihl roli vězenského dozorce a také strýčka Jacka Sparrowa ve filmu Piráti z Karibiku pod titul Salazarova pomsta?
1: Fanánek.
0: Ne. Druhá indicie.
1: Dobře.
0: Je po něm pojmenována planetka.
1: Ne, samozřejmě, já to tak trošičku vím a tuším, ale budeme trošku napínat ještě naše posluchače, necháme je přemýšlet, jestli si to tipnou, protože my se tomu budeme věnovat právě po 9. hodině, kdy nám na našich rokových vlnách zazní také Bohemian Metal Rhapsody.
0: Z 90. let zazní Extreme.
1: No a k tomu bychom mohli přihodit taky Panteru.
0: A kromě pana Terry bude také paní Kubánková, protože ta už má připravené zprávy a dopravní servis. Tak jdeme na to.
2: Tohle není hra pro slabé.
3: Otevírám. Koukej dobře. 3, 2, 1.
2: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš s prázdnou.
3: Tak co, hrdino?
2: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
5: Čas Rock.
6: Čas Rock.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
8: Zavratné megaslevy!
9: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším, Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
12: Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
11: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bozákoník práce.cz.
14: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
15: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
16: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v

0: Platku by mělo být možné koupit až od 21 let. Zakázat by se měl také prodej přes internet a zavést se má spotřební daň. To by mohlo do národní kasy přinést až 1,2 miliardy korun ročně.
1: Morava aktuálně.
0: V Bohumíně se školní poplatky zvyšovat nebudou. Cílem radnice je finančně podpořit rodiny, aby neměly další výdaje. Od září se tak nebudou zdražovat ani školní obědy, jak oznámili ředitelé škol, pod které centrální kuchyně spadají. Více nám k tomu řekla mluvčí města Jana Končítková.
2: Snažíme se držet výdaje rodin na vzdělávání a volnočasové aktivity dětí na rozumné úrovni. Přestože náklady na provoz našich škol a školek každoročně rostou, rozhodli jsme se poplatky v našich školských zařízeních ponechat od září ve stejné výši. Za vzdělávání v mateřské škole budou rodiny dál platit 500 korun měsíčně a za docházení do školní družiny 250 korun měsíčně.
0: V Brně vzniklo zázemí pro testování družic. Dokáže věrně simulovat prostředí a zátěž, ve kterých se ocitá raketa na startu. Pomáhat bude ale také při vývoji polovodičů nebo optických systémů pro automobilový, letecký a farmaceutický průmysl. Český cyklista Matyáš Vacek obsadil v úvodní etapě závodu kolem Švýcarska páté místo. Za vítězným Pogačarem ze Slovenska zaostal o 4 minuty a 2 sekundy. Peloton dnes pokračuje a pro cyklisty je generálkou na Tour de France, která začne 4. července v Barceloně. Tolik aktuální zprávy, teď pokračuje Ostrý budíček na rádiu Čas.

0: 11 minut po 9. hodině raní. Připomínáme, že dneska je na programu čtvrtek, konkrétně s datem 18. června. No a ani v tento den nebyl svět ochuzen o nově příchozí, tak se pojďme nyní podívat, kdo má z rokového světa narozeniny. Mezi nejvýraznější osobnosti bez pochyby patří autor řady sólových alb, člen skupiny Wings a hlavně a především jej všichni známe jakožto zpěváka a basáka skupiny Beatles. Sir Paul McCartney slaví dnes 84 let na zemském povrchu.
1: Opravdu žijící legenda, která se právě objevila i v tom jednom pokračování série Pirátů z Karibiku, kde si střihl malinkou roličku.
0: Správně.
1: Velká posta, mimochodem si myslím pro všechny zúčastněné. No ale slavit se bude i v naší domovině, a to konkrétně na kovárně. Června 1966 se narodil František Moravec, který ale později začal trošičku experimentovat se svým jménem a tak spojil Lou Reeda, Ninu Hagen a vznikl Lou Fanánek Hagen.
0: No ačkoliv Lou Fanánka Hagena většina lidí vnímá jakožto frontmana Tří sester, který většinu času zpívá pouze o pivu, o hospodách, tak podle tou maskou se skrývá opravdu všestranný člověk a hlavně vystudovaný inženýr, také geniální textař a muž s neuvěřitelnou životní silou a vtipem.
1: Takže až si příště budete pouštět šmoulí super disco show, tak vězte, že právě Fanánek stál za texty těchto zelených modrých panáčků s bílou čapkou. No a vzhledem k tomu, kolik toho za života vypil, tak asi oplývá i nesmrtelností. My mu určitě přejeme všechno nejlepší a hlavně to s ním oslavíme letos.
0: Tu 60. společně s ním můžeme oslavit letos na Holbě, kde se s třemi sestrami objeví. Bude tam i on, i tři sestry, i pivo, i my,
1: já,
0: i vy.
1: Ano,

0: rádiu Čas Rock. Kam za sportem.
1: Že je pohyb důležitý a prospěšný, tak to asi nemusíme nikomu vysvětlovat.
2: To by už to někdo řekl.
1: Stačí se podívat na mě, si myslím. Já ti ukážu fotky, jo, z dřívejška.
2: Já nevím, jak se vypadá.
1: No, dobře, no. Ale já se hýbu náhodou, jako. A tak nejde vidět, ale jo. No.
2: Jo, já ti věřím, jako, ale cesta do hospody a zpátky, jako je to trochu pohyb.
1: U mě moc ne, já to asi 50 metrů točíš do hospody.
2: Pravačka vytrénovaná kriglistikou.
1: Já piju malý, takže to taky nic taky moc. No. No, ale pro vás ostatní máme tip, kde si můžete zasportovat a taky se pobavit, protože hurá, léto je tady.
2: To máš pravdu. No a přesně takový název nese akce, která proběhne již tuhletu sobotu 20. června, a to tady v ostravském lezeckém centru Hangár. Pro děti bude na místě připraven aktivní program, plný stanovišť, různých úkolů, a ty budou zdolávat s pomocí instruktorů.
1: Některé tyto úkoly budou více na bystrost, u některých se trošičku zapotí a fyzicky si máknou, ale bude připravena pro ně i výzva o nejlepší fotopózu s Adamem Ondrou.
2: Adam tam bude taky.
1: Bude tam a přímo náš nejlepší český lezec vybere tu nejlepší fotku.
2: Zkrátka nepřijdou ale ani rodiče, kromě úsměvů svých ratolestí je pro ně připraven pohodový a bohatý program.
1: Takže zajděte v sobotu už tuto 20. června Hangár Ostrava.
0: Radio Čas Rock. Kam za sportem.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Jaké pan

0: buffy.
1: Milovníci piva z Bystřete. Festival Zlatého moku Pivobraní Nový Jičín je opět tady. Přijďte si užít festival na Masarykovo náměstí už v sobotu 20. června. Čekají vás desítky druhů piva z 30 mini pivovarů, legendy hudební scény jako Visací zámek či Pražský výběr a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Více na www.pivobranin.cz.
2: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

0: nemusíš hledat.
1: Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Brm, brm, brm. Startujeme letní rokovou jízdu, která vás bude provázet celé léto a během které budete moci získávat vstupenky na vybrané koncerty. Dnes, co se týče dnešní výhry, tak to krásně slyším, povzdálí už.
1: To klidně vytáhnu. To je ukázka z produkce kapely Katastrofy, která v baráku vystoupí v polovině října, abych byl konkrétní, tak se tak stane 16.10.
0: No a nebojte se, Katastrofa to nebude.
1: Nebude určitě.
0: Naopak tohle bude výživný večírek. No a vy se na něj můžete už s předstihem připravit zcela zadarmo, protože právě dnes rozdáváme dva lístky na tento koncert. Ale k tomu je třeba znát správné znění věty.
1: Dnes už jsme prozradili, že věta začíná slovíčkem dnes a já bych popojal dál trošičku, ne, když se přímo rozjel.
0: Dobře, ty, ano. Dnes totiž rozjedeme, teda to totiž ne, jo?
1: Co?
0: Dnes rozjedeme, tak, rozjedeme je druhé slovíčko.
1: OK. Jo?
0: Dnes rozjedeme.
1: Ano.
0: Koho kam?
1: Koho kam, proč a s kým, tak to se dozvíte od Hanze a následně také od Hanky Utratové. No a až bude věta kompletní, tak si zasoutěžíte právě někdo z vás o dvě vstupenky na Katastrofy do baráku.
0: A my vám k tomu určitě přejeme hodně štěstí.
2: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Tak to byla Procházka ve společnosti Pantery v 9 hodin 38 minut na rádiu Čas Rock. No a Ostrý budíček se pomalinku, ale jistě chýlí ke svému závěru.
1: To neznamená, že by končilo i vysílání rádia Čas Rock. Naopak, už za malou chviličku si to tady převezme Honza Prokeš. Teď to zrovna vidím, tady prochází kolem. No. A my se na vás budeme těšit zítra. A zítra to bude taky trošičku vlastně o pivu. Co?
0: No, začít můžete už dneska u fotbalu a zítra si o tom budeme i povídat, ne teda my, ale Honza Prokeš, protože k němu do studia přijde velmi vzácná návštěva. Do rokového křesla totiž usednou dva pánové z Ostravaru.
1: Tak se klidně připravte nějaké otázky, co vás bude zajímat ohledně zlatavého moku na zítra. My se na vás určitě budeme moc těšit, takže se do té doby mějte. Držte pěstí dneska u televize, u fotbalu. Zítra to určitě odborně probereme.
0: No, na to se můžete vidět.
1: Bude určitě rozbor.
0: Mějte se, bando, čau.

0: rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas Rok.
0: Čas Rok.
6: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
7: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
9: Hrozny révy bílé, 0,5 kg za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
8: Byla. To dobré začíná u nás.
10: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová. Jaký si to uděláš,
11: takový to má. Nemusíš zažít všechno, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.
12: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
13: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
14: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rok. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu.

rockeři Tomáše s Ivošem to mají pro tuto chvíli za sebou a tak se můžeme pustit do naší společné pětihodinovky, u které vás všechny vítá nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeš. Tak se do ní dáme.

0: nebo Dynasty. Tak si na rádiu Čas rok budeme hrát k tomu Milan Gelnár, ale taky zprávy, které má na starost Kristýna, a já vám přeju dobré čtvrteční dopoledne.
1: Rádio Čas rok. Rokové křeslo.
2: Tento pátek dorazí do rockového studia Vojtěch Slivoň, obchodní sládek pivovaru Ostravar, a Dalibor Dub, brand manažer značky Mustang. Poslouchej po 11. hodině Rádio Čas rok.
1: Rokové křeslo. Jedině na Rádiu Čas rok.
3: Partnerem pořadu je značka Mustang. Černý kůň mezi hořkými pivy.
1: Čas rok.
4: Čas rok.
5: Vše pro vaší grilovačku.

0: 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
2: Notino. Today is yours. Feel good.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90. Platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
7: Stavebniny Janík.
6: S námi to

0: Horkon.cz.
1: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Brně na ulici Merhautova, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Krásné dopoledne vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. V Česku roste počet padělaných cigaret na trhu. Falešná je každá 15. Stát kvůli nelegálnímu obchodu přichází asi o 5 miliard korun ročně. Nejčastěji padělky pocházejí z Polska.
2: Morava aktuálně.
1: V Karviné starém městě vzniká nová lávka přes řeku Olši. Ta propojí ulice u řeky a Sovenecká a má zajistit bezpečnější spojení pro pěší i cyklisty. Jak nám ale řekla mluvčí radnice Monika Danková, není to zdaleka všechno.
3: Součástí projektu je také vybudování navazující cyklostezky o délce přibližně 112 metrů, úprava stávající cyklostezky a protipovodňové hráze na pravém břehu Olše.
1: Hotovo by mělo být příští rok na jaře. Brno bude mít novou curlingovou halu. V městské části Černovice má vyrůst moderní sportovní areál s 5 drahami, který bude největší v Česku. Nové sportoviště má podpořit další rozvoj stále populárnějšího olympijského sportu. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů skupiny A. Ten hodně napoví o tom, zda projdou do vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka po úvodní porážce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok.

Forest Jump i tato parta dostane prostor na holbě, která u Opavského stříbrného jezera startuje 24. července. Kromě nich nás tam budou během dvou dnů bavit i Pretty Maids, Aleš Brichta, Tři sestry, Citron, Malignant, Tumor a dalších sedm kapel. Ty můžete vidět na vlastní oči jedině s platnou stupenkou, kterou pořídíte na webu Rádia Čas Rock. Tam je k mání jak ta za základní za 12,99 kaček, tak je tam i, tak skoupíte i takzvané VIPky, které nabízí celou řadu výhod. Opět budou nachystané tuny jídla, hektolitry nápojů v jakékoliv podobě a další věci. Já si myslím, že by byla velká škoda u této velkolepé narozeninové párty chybět, tak se stavte, bude sranda. No a my v té zábavě budeme pokračovat i v těch následujících minutách, ve kterých dostanou prostor Shinedown se Saxonem. Tady jsou.

0: skladby Shine Down. No a ještě předtím, než se na rádiu Čas Rok pustíme do další muziky, tak je tady tradičně Milan Gelnár, který nám prozradí, cože nás v ten čtvrtek čeká.
1: Čtvrtek bude příjemným dnem. Výtečně by nám měla fungovat intuice a dařit by se nám mělo nastolovat řád a disciplínu. V lásce bychom měli být velkorysí. Pozadí toho všeho nás stále mohou dobíhat dopady karmických událostí. Co se týká jednotlivých znamení, tak kolem beranů budou kroužit podvodná lákadla. Lvy by mohly mít chuť na návštěvu galerie nebo něčeho estetického a střelci budou usilovat o větší vstřícnost blízkých. Býci si budou užívat každodennosti, kde jim nic nehrozí. Pany mohou inklinovat ke šťouravosti a kozrozy si obhájí své postoje i proti všem. Blížencům mohou vstoupit do cesty lákavé milostné svody. Váhy zvládnou i možné profesní těžkosti a vodnářům budou přát hvězdy v partnerské vášni a intimitě. Hradci prožijí den vnitřní spokojenosti. Líři mohou mít chuť lámat věci přes koleno a ryby se budou cítit povzneseně. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.
2: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivý točený slovenský salám Kostelec 100 gramů jen za 9,90. Oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo svěží straight roll-on 50 ml, deospreje 150 ml, či sprchové gely s minerály a bylinnými extrakty 400 ml, již od 59,90. A navíc kupte dva libovolné produkty straight a získejte sprchový gel straight ahead 250 ml zdarma. Více na moje hru CZ.
9: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
10: Letní roková jízda na rádiu Čas Rok. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Masters of Rock, Holba Rock na grilu, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Čas rok. Kam za sportem?
1: Tak třeba do ostravského hangáru, kde se bude tuto sobotu konat docela zajímavá akce s názvem Hurá, léto je tady. Bude se jednat o aktivní zábavu pro děti s bohatým doprovodným programem, takže jestli, přátelé, chcete ty svoje ratolesti, jak se patří, utáhat, tak máte možnost. Všechny podrobné informace jsou na www.hangarostrava.cz, takže jestli máte zájem, není co řešit.
0: Rádio.

0: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio. Skřetův poklad na Rádiu Čas Rok.
1: Tak asi jste určitě čekali. Skřetův poklad Rádia Čas Rok je tady. Takže jestli budete třetí v pořadí, je to vaše 725 331 155.

0: Jak slyšíte dobře, skřetův poklad. Je opět tady, no a štěstí tentokrát bude zkoušet David. Zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, zdravím všechny.
0: Nazdar, Davide. Tak, ty jsi v plném pracovním nasazení, jak tak jinak, že jo, před 10:45, co si bude povídat. Jde to od ruky?
1: Jde to.
0: Tak to jsem rád. Máme na chystaný teda poklad, znáš pravidla soutěže?
1: Ano, znám.
0: Nemusím teda dlouze vysvětlovat, opakovat.
1: Nemusíš.
0: Můžeme spustit?
1: Můžeme.
0: Otvíráme první box, jo?
1: Ano.
2: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 100.
0: Takže základ by byl. Co dál?
1: Jdeme dál.
2: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 200.
0: 200 korun českých.
1: Ano.
0: No.
1: Tak půjdeme ještě dál.
0: Dobře.
2: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 300.
0: 300 korun je doma. Ty jsi říkal, že se spustil do rekonstrukce baráku, ty 3 kilečka, to je dneska na co? Tak možná na pár hřebíků, je?
1: No, to tak maximálně.
0: Takže to potřebujeme navýšit. A ta rekonstrukce je v jakém rozsahu?
1: Vnitřky už bydlíme 3. rokem a teď udělám vlastně budu dělat fasádu a podkroví.
0: Takže potřebujeme hodně a hodně peněz. Takže pokračujeme, ne?
1: Ano, určitě.
2: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 400.
0: Takže máme 400 korun českých. Za to již by se možná dali koupit nějaké vruty?
1: To asi jo, krabička vrutu asi by byla.
0: Jo?
1: Aha.
0: Ale to je málo.
1: Akorát ještě bych zkusil, aspoň jednou.
0: Tak jedem.
2: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 500.
0: Tak, 500 korun. Co říkáš? Jedeme dál, stojíme, nebo co budeme dělat?
1: No, jsem na váškách.
0: No tak,

0: váškách, na váškách. Že kde si chytali vášky u rybníku? My jsme no. strašný strach z toho. Já nevím, jestli to ještě dneska vůbec žije někde, taková váška.
1: Jo, jo, poletuju ještě.
0: Na ještě poletuju, dobře. Tak co vy, hrajem?
1: No, tak zkusíme ještě jednou.
0: Jo, dobře, jsi odvážný, to se nám líbí, jedem.
2: Otevírám Box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 600.
0: 600 korun českých, tak. To už jsou to už je nějaká klíka na dveře, ne, se dá koupit.
1: Asi ano.
0: Jak asi? Ale, vy tam máte Cčka místo dveří? Závěsí nebo co?
1: Já mám posun na dveře.
0: Jo, takhle. Dobře, tak jsi mě dostal.
1: Dívej, tak asi bych to ukončil. Nebudem
0: končíme na 600. Jo. 600 teč? Já si beru tušku, píšu si to tady. 600 korun českých. A teď úplně mimo hru. Vyzkoušíme?
1: Vyzkoušíme.
0: Dobrá.
2: Otevírám Box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. A nemáš nic.
0: Já doufám, že ty tvoje pojezdové dveře tak nevržou. Udělal si velice dobře, 600 korun českých je tvých a ještě navíc k tomu asi víš velice dobře dárkový balíček od Investony. Jsi spokojen?
1: Ano, ano, děkuji moc.
0: No nemusíš děkovat, si ho krevne teče, jak se říká. Takže máš to nachystané, někdo se nám ozve, teď si ještě vybral písničku Felix Talake, velký špatný, komu?
1: Všem, co poslouchají a všem, co se soutěž nevydařila, tak jako mý předchozí etapě.
0: Jak jsme si o tom bavili, první vyhrání, z kapsy vyhání, ty jsi to vydržel a teď ještě se doma. Tak si je užij, kamaráde, a vydrž mi ještě na telefonu, jo?
1: Děkuji.
0: Tak zatím, děkujeme. Ahoj.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: telefon, výzva a box, který rozhodne.
1: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.
0: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno? Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
3: Čas Rock.
4: Čas Rock.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
6: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
7: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
8: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz
9: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz
10: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info

0: Tak mimo to nás čeká novinka týdne a taky se mrkneme na fotbal, co se dneska bude dít a tak dále a tak dále. To všechno po zprávách s Kristýnou. Já vám přeju dobré dopoledne.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Stavebniny Dek přináší megaakci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Máš to vysoko, máš to daleko.
5: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
6: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
7: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
8: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Brně na ulici Merhautova, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Rádio Čas Rock. Zprávy.
8: Krásné dopoledne vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Cestování po Evropě by mělo být jednodušší. Evropská unie totiž chystá digitální peněženku, díky které budou mít lidé důležité doklady v mobilu. Aplikace má usnadnit cestování, komunikaci s úřady i ověřování totožnosti napříč členskými státy.
10: Morava aktuálně.
8: Havířov má nové dětské centrum Pluto. Jedná se o pobytové zařízení pro děti, které z různých důvodů zůstaly bez domova a potřebují okamžitou pomoc. Centrum je navržené tak, aby dětem co nejvíce připomínalo běžné rodinné prostředí a pomohlo jim lépe zvládnout náročnou životní situaci. Kapacita je 12 dětí, ve výjimečných případech až 15. Zlínský kraj dá přes 42 milionů korun na vylepšení života na vesnicích. Za peníze starostové opraví zastávky, kulturní domy nebo připraví místa pro stavbu rodinných domů. Více nám k tomu řekl náměstek hejtmana Tomáš Chmela.
11: Program na obnovu venkova je jedním ze zásadních nástrojů, jak udržet život na venkově dlouhodobě kvalitní. Podporujeme množství projektů od veřejných prostranství po bydlení, aby obce mohly cíleně rozvíjet své prostředí a aby zůstávaly atraktivní pro další generace.
8: České softbalistky včera porazily v domácí základní fázi mistrovství světa Kubu 8-0. V druhém utkání dne ale podlehly Itálii 2-10 a před zbylými dvěma zápasy ve skupině mají bilanci 1 výhry a 2 porážek. Týmu se tak vzdalila šance na postup do finálové části šampionátu. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.

0: To byly Stereophonics a před námi jsou na rádiu Čas Rock hned dvě velké jména najednou. A ty se spojili v novince týdne.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: Suzy Quatro a Alice Cooper mají společný single a řežou do toho jako na konci šedesátek. Podsta městu motorů, Detroitu, podsta rebelii i muzice. A hlavně důkaz, že věk je jenom číslo. Tímhle kouskem generace Boomers opět nakopala celý hudební svět do řiti. Mládeži, učte se, tohle je totiž vzkaz budoucím generacím. Suzy Quatro, Alice Cooper, Kick Out the Jams.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.
3: Kick Out the Jams!
4: Susie!

0: vlastních je ve fotbale s rádiem Čas Rok.
1: Je to tady, myslím tím, dnešní zápas našeho nároďáku proti Jihoafrické republice. Ze šatny přichází nemoc dobrá zpráva a to, že se tohoto klání nezúčastní David Jurásek, který se měl chopit funkce levého obránce. Důvodem je zraněný stehní sval, tak mu přejeme, ať je brzy fit a může opět vběhnout na anglický trávník. No tedy, jestli bude najaký, protože se může klidně stát, že jestli se soupeřem prohrajeme a k tomu v nočním zápase Mexiko porazí Jižní Koreu, budeme si muset bohužel zbalit svých pár švestek a jedeme domů. Tak snad všechno dobře dopadne. Začátek dnešního klání je naplánovaný na 18. hodinu, takže jestli máte nějaký tip, jsem s ním na 725331155, no a já vám k tomu budu dál hrát, a to Vivien anebo Police, kteří dostanou na rádiu Čas Rok prostor za malou chvíli. Tak fajn poslech.
0: Čas Rok. Mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rok.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera... A samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
0: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rok. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock a další muziku, tak tu bude vybírat Milan, kterého zdravím, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Nazdar, nazdar. Milane, ty jsi vybral Orlíka, když jsme u té vody, jo? Tak ty jsi mi říkal, že jsi vyučen ve velice zajímavém oboru.
1: Ano.
0: Tak povídej.
1: No tak tady u nás Morava a Slezsko to není moc obvyklé, ale v jižních Čechách a celkově možná i v Čechách je to dost známé, je to obor rybář.
0: Slyším dobře?
1: V Třeboni, ano.
0: Obor rybář, co se tam jako vy učíte? Kolik kilometrů za hodinu plave kapr nebo co, kolik má šupy,
1: no,
0: nebo?
1: Co papa, co kaka, co pije, kde žije, v jaké hloubce nebo nehloubce, kytičky se tam taky učí vodní a vodní ptáci se tam učí a musí se to umět i latinsky a musí se umět latinsky a všechny kytičky taky.
0: No.
1: Ptáci se musí umět latinsky.

0: práce tady Bařina, ale je, ono se to nezdá, ale je to opravdu dřina. Jo.
1: Uh-huh. A chodíš na ryby navíc. Takhle ve volném času?
0: Ano, chodím, to mi zůstalo.
1: Dobře, tak a teď ta muzika. Ten Orlík komu půjde?
0: Já bych sem to chtěl věnovat, protože i já mám dneska svátek, tak bych to chtěl věnovat všem Milanům.
1: Ano.
0: A tak nějak té rokové bandě prostě a těším se na houbu, až se tam všichni setkáme a to pivečko si tam dáme.
1: Máš rekt, bude dobře tobě a nejen tobě, ale všem tvým jmenovcům, Milanům a vůbec všem, kteří dneska z něco slaví. Za celé Rádio Čas Rock, všechno nejlepší.
0: Děkuji a vám přeji taky všechno nejlepší, jste super radio.
1: A přiťukám si. Houbu. Tak jo, čau.
0: Tak, na zdraví, čau. Rádio Čas Rock.

0: Ještě rok. Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas rok.
0: Čas rok.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
8: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
9: Jaký si to uděláš, takový to máš.
10: Nemusíš být černíku, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.
11: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
12: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
13: Mistrovství světa ve fotbale je tady. Rádio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti

0: Rádiu Čas Rock.
1: Buďte zdraví, rockeři a rockerky. Tady je Zbavoš a tady je další díl pravidelného povídání zvaného Backstage. Co se týká tohohle dílu, tak dneska jsem opět sáhl do celkem rozsáhlého týmu Rádia Čas Rock a televize Rebel a vítám tady Ivoše Rašku.
2: První den v tom rádiu, když jsme vysílali spolu, já jsem měl nachystánou tu osnovu toho vstupu, co kdo řekne, jak, proč a vypointováno. A on mi to celé smetl během druhé věty. Úplně mi, a teď já na něho koukám, říkám, teď máš říkat něco jiného.

0: Čtvrteční poledne je tady, tak jako chvíle dnešního obědového menu, ze kterého jako předkrm nabízím třeba škorpíky. Hlavnímu chodu bychom si mohli dát Olympy. A o dezertíček se postarají Eloidy. Tak si k tomu dnešnímu dlavanci budeme na rádiu Čas Rok hrát po zprávách, které už přebírá Marcelka Fabiánová. Tak dobrou chuť a fajn už odpoledne.
1: Rádio Čas Rok. Rokové křeslo.
2: Tento pátek dorazí do rockového studia Vojtěch Slivoň, obchodní sládek pivovaru Ostravar a Dalibor Dub, brand manažer značky Mustang. Poslouchej po 11. hodině Rádio Čas Rok.
1: Rokové křeslo. Jedině na Rádiu Čas Rok.
3: Partnerem pořadu je značka Mustang. Černý kůň mezi hořkými pivy.
1: Čas Rok. Čas Rok.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
6: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.

0: www.horkon.cz.
1: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
2: Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás.
1: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
2: Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.
3: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
4: Volejte bezplatně 800 800 872.
5: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě, a to na dvou místech. Na křižovatce ulic Nádražní 30. dubna havarovala dvě osobní auta a nehoda dvou vozidel také komplikuje provoz na Moglinovské ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Radio Čas Rock. Zprávy.
5: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Česká televize a Český rozhlas vyhlásili na pondělí 22. června celodenní výstražnou stávku proti vládnímu rušení poplatků. Protest omezí živé vysílání většiny stanic a zkrátí některé pořady. Omezení se naopak nedotkne dětských programů Déčko a Rádio Junior. Zároveň zaměstnanci chystají polední shromáždění před budovou České televize.
7: Morava aktuálně.
5: Moravskoslezský kraj zlepší letní dopravu v Beskydech. Mezi Frýdlantem nad Ostravicí, Ostravicí a Starými Hamry bude jezdit až do konce září nová sezónní autobusová linka. Více nám řekl náměstek hejtmana Radek Podstavka.
8: Tato linka bude jezdit pětkrát denně a bude jezdit o víkendu a o svátcích. Tím chceme posílit dostupnost tady těchto lokalit, ale hlavně, aby nechali všichni doma auta a použili tady tento autobus, protože obce Staré Hamry, Ostravice, Bílá nás žádali, abychom takovou linku zavedli a tím pádem by tyto obce nemuseli řešit to parkování těch vozidel, hlavně tam, kde nemají.
5: Zároveň se posílí i současné autobusové spojení do Bílé. V Brně Černovicích vyroste největší curlingová hala v Česku. Sportoviště za 100 milionů korun, které díky pěti drahám překoná i Prahu, kompletně zaplatí soukromý investor. Ten od města koupí pozemky u Olomoucké ulice. Stavět se začne v létě příštího roku a první curlery hala přivítá na podzim roku 2028. A čeští fotbalisté dnes v 18 hodin nastoupí na mistrovství světa v Atlantě proti Jihoafrické republice. Po úvodní prohře s Koreou potřebuje tým nutně zvítězit pro zachování naděje na postup. Zápas o první body do tabulky bude řídit americká rozhodčí Tori Fencová. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.

Kapela 100 na 100 se skladbou Víš, že na to máš. A to doslova platí u soutěže Rádia Čas Rok Skřetů v poklad, ve které se v tom našem společném driveu dneska zadařilo Davidovi, kterému přistálo na účtu 600. Kolik peněz vyhrajete, tak to je jenom na vás, protože my jsme tady jenom od toho, abychom na váš povel otevírali jeden box Rádia Čas Rok za druhým, ve kterých je vždy jedna 100 koruna. Můžete se dostat na velice slušnou sumu, ale taky nemusíte mít vůbec nic. Je to prostě hra a kdo hraje, ten co? Nevyhraje. Já vám držím palce a můžu prozradit, že ještě dvakrát si během toho dnešního dne určitě zahrajeme. Tak hodně štěstí a tady je další muzika, o kterou se postarají škorpíci. Rádio Čas Rock.

0: Ladíte Rádio Čas Rock, které vám opět po nějaké době dává možnost dát dohromady playlist podle vašeho gusta. Na našem facebookovém profilu jsme totiž pro vás nachystali ukázky 60 skladeb, ke kterým se můžete vyjádřit, jestli se vám líbí nebo ne. Podle toho, jak ta či ona dopadne, si získá místo v éteru, takže se do toho můžete v klidu pustit. Vaši spolupráci oceníme do této neděle a nechceme to zadarmo, protože každý, kdo se toho zúčastní, bude zařazený do slosování o voucher do Metal Shopu. To nezní špatně, co říkáte? Tak jako další hudební nabídka a s ní Chet anebo Robert Plant. Přeju vám dobré čtvrteční odpoledne, přátelé.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Stavebniny Dek přináší megaakci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz.
4: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Milovníci piva z Bystřete. Festival Zlatého moku Pivobraní Nový Jičín je opět tady. Přijďte si užít festival na Masarykovo náměstí už v sobotu 20. června. Čekají vás desítky druhů piva z 30 mini pivovarů, legendy hudební scény jako Vysací zámek či Pražský výběr a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Více na www.pivobranin.cz.
7: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

0: Toto byl Olympik se svým Big Beatem, teď tady u nás na rádiu Čas Rock. No a další muziku, tak tu už vybírá kdo? Nazdar, tady Honza.
1: Zdravím, Petr.
0: Petře, ahoj, ahoj. Ty jsi za volantem?
1: Já ne, já jsem vedle volantu.
0: Ty jsi spolu jezdec, jo?
1: Ano, přesně tak.
0: Ty jsi na to placen v práci?
1: Kežby.
0: Já nevím, jestli ještě existuje taková funkce, no. Dobrá, no, takže jsi jako spolujezdec, tak kam jedete?
1: Jedeme se ženou na výročí svatby.
0: Oj, které?
1: Šesté.
0: A kam jedete?
1: Jedeme někdy mezi Vsetín a Zlín, tam někde do hor.
0: Vy to ještě nevíte jako přesně, jo?
1: No, musíme to najít.
0: To je to podstav, nebo co, že to je jako nemáte naplánované?
1: Ne. Máme to v GPS, takže v klidu.
0: Tak to je krásné. Kdo to vybral? No, kdo na to přišel vůbec?
1: Tož, plánuje to žena všechno, takže žena moje.
0: Takže počkej, takže žena to naplánovala, žena řídí, ty sedíš vedle, jo, jakože v klidu, ještě ano. Mi řekni, že s plechovkou v ruce. A kdo to platil?
1: Neříkej to dvakrát, no, jako všechno je správně.
0: A kdo to platil?
1: No všechno je správně, jak říkáš.
0: Jakože to i ta žena zaplatila. Ona to vymyslela, ona to odřídí. No tak kamaráde, ty jsi uměl vybrat. Jak se jmenuje, drahá, choď?
1: Ano. Věruška.
0: Věruška. Takže ji taky zdravíme a klaníme se teda. Opravdu, že ano. Hele, ty jsi vybral z Nightwish, ta pecka, kterou jsi chtěl, tu jsem tady nějakým způsobem nedohledal, ale vybrali jsme trošku podobnou, takže to bude asi jí, ne?
1: Každopádně jenom jí.
0: Dobře. A jak dlouho tam budete? Do neděle?
1: Do neděle, přesně tak.
0: Tak si.

0: rok. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu. Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
2: Ve zpětném zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
3: Pozor! Právě tebe hledáme. Hujsman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Hujsman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@hujsman.cz.
4: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme sklá

0: Hradci. Jsme Šot.
1: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
2: Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mladé.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Poslední minutky této hodiny jsme si na rádiu Čas Rock ušili z Machine Head. Před námi je dalších 60 minut a v nich třeba Queen's Rock. RHHP, neplest si to s RVHP, že jo? Znamená Red Hot Chili Peppers, no a mám v zásobě taky Halloween. Tak to má vypadat. Kromě této muziky se taky mrkneme na to, o co dneska hrajeme v letní rokové jízdě a pokusíme se dovolat i klukům z motokopanin, kteří asi, jak už víte, jsou na svých motorkách na cestách. Tak jo, snad to vyjde, snad bude signál. No, to se teprve uvidí. Dobré odpoledne.
1: Tohle není hra pro slabé.
2: Otevírám. Koukej dobře. 3, 2, 1.
1: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš s prázdnou.
2: Tak co, hrdino?
1: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
1: Čas Rock. Čas Rock.

0: Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
2: Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
0: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: Tak e-obuv ví.
1: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
2: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
3: Řidiči aktuálně pozor na Vsetínsku. Na hlavním tahu u Lidečka havarovala dvě osobní auta a vážná dopravní nehoda nákladňáku a dvou osobních aut se stala na hlavním tahu u Modřic v okrese Brno-Venkov. Neprůjezdné jsou tady dva jízdní pruhy, na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Čas Rock.
3: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Od tohoto týdne platí v Česku přísnější pravidla pro označování medu. Na obalech už nesmí být obecné označení původu ze zemí Evropské unie a nebo mimo ni. Výrobci nově musí na etiketě jasně uvést konkrétní stát, odkud med pochází. Cílem je omezit dovoz falšovaných produktů a podpořit domácí včelaře, přičemž Česko je v produkci soběstačné z necelých 70%.
4: Morava aktuálně.
3: Jihomoravský kraj pokračuje v podpoře paliativní péče. Mezi projekty rozdělí 20 milionů korun. Další podrobnosti dodává mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
5: Cílem krajské podpory paliativní péče je umožnit lidem prožít ty nejtěžší chvíle důstojně v klidu a co nejblíže jejich rodině. Bez této podpory by péče nebyla dostatečně dostupná a řada nevyléčitelně nemocných občanů by nemohla dožít svůj život důstojně. Přispíváme proto na rozvoj mobilních hospicových týmů a zpřístupňujeme tak paliativní péči přímo u pacientů doma.
3: Celníci v Moravskoslezském kraji letos odhalili prodejce s nelegálním tabákem a elektronickými cigaretami za více než milion korun. Od začátku roku vyrazili na kontroly více než 100krát a neoznačené náplně nebo nikotinové sáčky nacházeli hlavně ve večerkách. Celníci proto varují společně s lékaři, že u takto kupovaného zboží nikdo nezaručí jeho bezpečné složení. A české volejbalistky v Lize národů prohrály s Američankami. Stříbrným medailistkám z olympijských her v Paříži podlehly 0-3. V pátek se tým utká s Japonskem. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Krásné odpoledne.

Ladíte Rádio Čas Rock, které vám dneska v rámci letní rokové jízdy dává možnost vyhrát vstupenky na koncert kapely Katastrofy, který se bude v ostravském baráku konat 16. října. Jestli byste se ho chtěli taky zúčastnit, stačí dát dohromady výherní větu a je to. No a z ní už známe první dvě slova, které jsou dnes rozjedeme a já doplním pořádný. Tak si to někde poznačte, ještě jednou to zopáknu, dnes rozjedeme pořádný. No a to poslední slovíčko, tak to hodí do placu brána, která se vás chopí po 15. hodině. Tak hodně štěstí ve hře a tady je další muzika, kterou si mezi sebe rozdělí Donor s Davidem Hallidayem.

0: Donor se skladbou Až jednou, a to si možná s dodatkem Až jednou to skončí v roce 2000, říkali končelé z hudebního průmyslu, kteří zjistili, že prodej pirátských CDček stoupl na 500 milionů kusů ročně a pirátské je každé páté prodané cedlo. Ztráta z prodeje byla tehdy vyčíslena na 5,1 miliardy dolarů, což je částka, kterou mi ani kalkulačka neumí převést, nějaký na displeji prostě chybí nuly. No a na toto téma bychom mohli pokecat, co říká. Vzpomínáte, jak jste na těch svých kompech pálili o stopero? Hoďte to třeba na WhatsApp Rádia Čas Rock s číslem 725331155. No a my si k tomu za chvíli dáme třeba kapelu Queen's Reich. Tak dobré odpoledne. Čas Rock.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivý točený slovenský salám Kostelec 100 gramů jen za 9,90. Oblíbenou kofolu Original 0, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo svěží straight roll-on 50 ml, deo spraye 150 ml, či sprchové gely s minerály a bylinnými extrakty 400 ml již od 59,90. A navíc kupte dva libovolné produkty straight a získejte sprchový gel Straight Ahead 250 ml zdarma. Více na mojehruska.cz.
8: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
9: Roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Masters of Rock, Holba Rock na grilu, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Let

0: Hot Chili Peppers, s nimi jsme se dopracovali k písničce Na přání. Láďo, ahoj.
1: No čau všem, ahoj.
0: Nazdar, nazdar, dlouho jsme se neslyšeli, jak se daří?
1: Jo, kdyby nebyl taky hit, tak by to bylo lepší, ale jinak pohoda.
0: Co se rád dělá?
1: Tohle je se mnou, takže...
0: Jednou řveme, jednou řveme.

0: na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Časrok.
5: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90.

0: Více na tetadrogerie.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Zavratné mega slevy!
5: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte

0: ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová. Jaký si to uděláš,
2: takový to máš. Nemusíš zažít všechno, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.
3: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

dobrý závěr hodiny, co říkáte? Halloween, no a budeme v těch peckách pokračovat. Na rádiu Čas Roche Kysáci, tak jenom James Dio.

0: Tak, mrkneme se taky, kdo dneska slaví, protože je tam celá řada známých a slavných jmén. Nebude chybět nějaká ta pozvánečka a pokračujeme v naší hře Zahradního skřeta. Držím palce.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
6: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb. Stavebniny Janík. S námi to zvládnete.
7: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
8: Volejte bezplatně 800 800 872.
9: Řidiči, aktuálně pozor v Třinci. Na silnici u Oldřichovic havarovalo nákladní auto. Nehoda osobního auta, které srazilo cyklistu, komplikuje provoz v Olomouci na Olbrachtově ulici, kde je neprůjezdný jeden jízdní pruh, a ve Zlíně si dávejte pozor na Gahurově, kde osobní auto srazilo chodce. Tady zasahují na místě všechny složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Rádio Čas Rock.
9: Pohodové odpoledne rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Češi utratí za letní dovolenou v průměru 630 tisíc korun, což je o 6% více než loni. V mezinárodním srovnání jsme ale největší šetřílci. Méně peněz na dovolenou vydají už jen Poláci. Podle průzkumu vyhledáváme také levnější typy ubytování a kvůli úsporám často létáme do Egypta nebo Turecka i v tom nejparnějším létě. Podle televize LTV Plus pak skoro polovina lidí plánuje strávit alespoň část dovolené v tuzemsku.
11: Morava aktuálně.
9: Moravskoslezský kraj vybudoval v Havířově z brusu nové dětské centrum Pluto. Jedná se o pobytové zařízení pro děti, které z různých důvodů zůstaly bez domova a potřebují okamžitou pomoc. Více nám řekl náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
12: Toto zařízení opravdu bude zachycovat ty děti, které budou v té nelehké životní situaci, za kterou vlastně nemůžou sami. Já jsem ty rodiče rozdělil do 3 kategorií. Rodič, který se nechce postarat o dítě, neumí, anebo ten rodič zkrátka není. A od toho je to zařízení, že na tu krátkou dobu, než se ta situace v rodině vyřeší, ten záchyt by měl být v tomto zařízení znovu získávat.
9: Na Masarykově okruhu v Brně v pátek začíná velká cena České republiky silničních motocyklů MotoGP. Pořadatelé dokončují přípravy a na nápor návštěvníků se připravují také kempy v okolí. Policie chystá i rozsáhlá bezpečnostní a dopravní opatření. Dopravní podnik Brna také posiluje spoje mimořádnými autobusovými linkami. A tenistka Linda Nosková postoupila na travnatém turnaji v Berlíně do čtvrtfinále. Světová 13. porazila Francouzku Diane Parryovou 6-2, 6-2. Příště se utká se Španělkou Paulou Badosaovou. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

0: Tak toto byly Clash, máme 18. června, pojďme se podívat do historie, tak třeba v roce 1948 Columbia Records začala poprvé masivně produkovat hudbu na vinylových deskách pro rychlost 33. Na jednu stranu desky se vešlo až 23 minut. Do té doby používané desky pro rychlost 78 umožňovaly jenom 3 minuty záznamu a to byl sakra rozdíl. V roce 2015 místo Vladimíra Růžičky byl jako trenér české hokejové reprezentace zvolen Vladimír Vujtek a já myslím, že bylo zvoleno opravdu dobře. A jsou tady oslavenci, mezi kterými jsou jak všichni Milanové, tak Sir Paul McCartney a nebo František Moravec, kterého všichni známe jako Loufanánka. Tak za celé Rádio Čas Rok všechno nejlepší a tady je
1: Rádio Čas Rok. Rádio Čas Rok.
2: Rozumím, jsou pítaru za mano, el precio depende del trabajo.

0: Podcast Rock.
1: Tak a v těch rokových typech se vydáme do Fulneku, kde se bude tuto sobotu konat Den města. Celá řada atrakcí pro malé návštěvníky, skvělé občerstvení, to samozřejmě pro všechny, ale také vystoupení žáků mateřské a základní školy. A to není všechno, protože na pódiu se ukáže i Bastard, Lauter a celá řada dalších vystupujících. Začíná se v 10 dopoledne a všichni jsme srdečně zváni. No, ale dneska je čtvrtek, za 10 minut půl třetí a my na rádiu Čas Rock popojedem s další muzikou. Umbrellin, Soul Slime a mnoho dalších. Tak se dobře bavte a pěkné odpo.

0: Stalinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
3: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
4: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Křetův poklad. Na rádiu Čas Rock.
1: A jedeme dál. Křetův poklad na rádiu Čas Rock je otevřen, takže záleží, kdo si ho získá. 725 331 155. Bereme pátého v pořadí.
0: Čas Rock. Čas Rock.

0: Rádia Čas Rock.
1: Smích přejde, pláč přijde, jak se říká. Skřetův poklad Rádia Čas Rock je nachystaný. Já zdravím a vítám veteru Vladimíra. Ahoj, Vlaďo.
2: Ahoj.
1: Nazdar, nazdar. Tak tobě se podařilo se tady dovolat v tom pořadí, které jsme říkali. Velká gratulace. Takže co se týče soutěže, mám zopakovat pravidla, nebo je znáš?
2: Není třeba. Vím, poslouchám.
1: Takže... Víš, posloucháš všechno za. A zkoušíš volat po každé?
2: No, po každé ne, člověk jede autem nebo je venku, odejde, chvilku neslyší a jo. Už je pozdě, takže...
1: Ale teď to vyšlo, teď to vyšlo. Takže teď můžeme otevřít první zahradní box, jo?
2: Ano.
3: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 100.
1: Tak to všichni víme, že to je jasné, ta 100 korunka. Pokračujeme?
2: Ano. Jo, jdem dál.
3: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 200.
1: Tak, 200 korun českých.
2: Tak věřím, že nebude tak velký skrblík.
1: Že nebude, že? Co?
3: No. Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 300.
1: Máme 300 korun. My jsme si ještě předtím, než jsme si do vstupu povídali o tom, co s dnešním odpoledne, ty si říkal, že jdeš do Havířova podívat se na vnučky, že budou někde tančit, tak to je určitě potom pozveš na nějaký nanuk nebo na nějakou dobrotu, ne?
2: No určitě, už tu kyveže na zmrzlinu, takže...
1: Na zmrzlinu, a to taky dneska není za pár pětek jak za nás, že jo?
2: No, to ne.
1: Takže 300 už by sice bylo, to už by možná stačilo, ne? Jako pro ně?
2: To by stačilo, ale nějaké ještě ledové nápoje a podobně.
1: A tak dále, takže jedeme dál, jo?
2: Ano.
3: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 400.
1: No, 400 korun. Babička pojede s tebou?
2: Ano, pojede.
1: Takže ta tež něco polkne, že?
2: Jo, určitě něco dá.
1: Takže jedeme dál asi, ne?
2: Jo, jdeme dál.
3: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 500.
1: 500 korun, tak to už je, si myslím, zaokrouhlené pěkně. To už za to se dá něco pořídit. Kde to je ta oslava?
2: Kde to taková suma, kde se to láme, že?
1: Kde jsou ty tanečky? To je někde na hřišti.
2: Kulturní dům Petra Bezruče.
1: Kulturní dům, no. Takže tam asi nějaký stánek bufáč nějaký bude, že jo?
2: No, to nevím, jestli tam bude, ale potom na náměstí, tak tam na zmrzlinu.
1: Zmrzlina, párek v rohlíku, dědo, hračka, žíkačka, bájo. Tak co, jedeme dál?
2: Dáme ještě.
1: Dobře.
3: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 600.
1: Je, to bude hodný děda dneska, co Hani?
2: Jo, tak on je hodný vždycky, ale dneska bude ještě něco víc.
1: Něco víc, protože to nepůjde z jeho kapsy.
2: Ano. Doufám teda, teď přemýšlím.
1: Hele, Vláďo, to teď záleží jenom čistě na tobě. Já tě nebudu k ničemu přemlouvat, není to mé kompetenci ani. Takže záleží to opravdu a opravdu jenom na tobě, jestli mám další otevřít, nebo ne.
2: No, jak jsi říkal, že babička jede tež, teď mi ukázala stopku.
1: Jo tak, jakože nikam nejede?
2: Jede, že já mám už dojet.
1: Že ty už máš dojet, že máme dost, za 600 korun se dneska pobavíte dobře. Je to tak? Končíme?
2: Jo,
1: končíme. Výborně, teda. Já si tady píšu 600 korun českých. Tak a mimo hru zkusíme?
2: Jo,
1: zkusíme. Jestli jsi udělal dobře, nebo si prohloupil. Zkusíme.
2: No, určitě jsem udělal dobře.
3: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 700.
1: No tak 700 by tam bylo... Nevadí, stovka, co to je dneska kilo, že? Protože kdyby si jel ještě dál.
3: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. A nemáš nic.
1: Tak ty vnučky by se s babičkou za břicho popadaly, by řekli dědo. Vidíš to? Ale ono to dobře dopadlo, Vláďo, a navíc balíček od Investony.
2: Jo, díky moc.
1: Nemáš vůbec záč, vydrž mi prosím tě na telefonu, ještě si dopíšeme všechny potřebné údaje. Máme nachystaného Ronnieho Jamesa Dia, komu ho pošleš?
2: Tak, vám do radia.
1: Děkujem.
2: Protože jste skvělí.
1: To nás moc těší.
2: A všem to poslouchají. A co vyhrali a i nevyhrali.
1: Ano, protože ono to může přijít. Měj se krásně, pozdrav babičku, pozdrav vnučky, taky. Prostě všechny kolem, užijte si to krásné odpoledne. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
1: Tak a přátelé, já se pro dnešek loučím, bylo mi ctí, mějte se krásně, beru Larisu a jdu k vodě, čau.
3: Radio Čas Rok. Pravé rokové rádio.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
8: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme Šot.
9: Proti slunci to

0: Protože našednou dneska večer do toho, takže program je jasný. Teď ale zprávy.
1: Rádio Čas Rock. Rockové křeslo.
2: Tento pátek dorazí do rockového studia Vojtěch Slivoň, obchodní sládek pivovaru Ostravar a Dalibor Dub, brand manažer značky Mustang. Poslouchej po 11. hodině Rádio Čas Rock.
1: Rockové křeslo. Jedině na Rádiu Čas Rock.
3: Partnerem pořadu je značka Mustang. Černý kůň mezi hořkými pivy.
1: Čas Rock. Čas Rock.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Zavratné mega slevy!
8: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
9: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
10: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
11: Máš to vysoko, máš to daleko.
12: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.

0: www.horkon.cz.
1: Řidiči, stále si dávejte pozor. V Třinci na silnici u Oldřichovic, kde havaroval náklaďák. Aktuálně jsou další komplikace na trase Lipník nad Bečvou Mohelnice, kde je vozovka uzavřena v obou směrech kvůli nehodě kamionu. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. A zdržet se můžete stále také ve Zlíně na Gahurově ulici, kde osobní auto srazilo chodce. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Dobré odpoledne, rockeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Česká televize a Český rozhlas vyhlásili na pondělí 22. června celodenní výstražnou stávku proti vládnímu rušení poplatků. Protest omezí živé vysílání většiny stanic a zkrátí některé pořady. Omezení se naopak nedotkne dětských programů Déčko a Rádio Junior. Zároveň zaměstnanci chystají polední shromáždění před budovou České televize.
0: Morava aktuálně.
1: Moravskoslezský kraj zlepší letní dopravu v Beskydech. Mezi Frýdlantem nad Ostravicí, Ostravicí a Starými Hamry bude jezdit až do konce září nová sezónní autobusová linka. Více nám řekl náměstek hejtmana Radek Podstavka.
2: Tato linka bude jezdit pětkrát denně a bude jezdit o víkendu a o svátcích. Tím chceme posílit dostupnost tady těchto lokalit, ale hlavně, aby nechali všichni doma auta a použili tady tento autobus, protože obce Staré Hamry, Ostravice, Bílá nás žádali, abychom takovou linku zavedli a tím pádem by tyto obce nemuseli řešit to parkování těch vozidel, hlavně tam, kde nemají.
1: Zároveň se posílí i současné autobusové spojení do Bílé. V Brně Černovicích vyroste největší curlingová hala v Česku. Sportoviště za 100 milionů korun, které díky pěti drahám překoná i Prahu, kompletně zaplatí soukromý investor. Ten od města koupí pozemky u Olomoucké ulice. Stavět se začne v létě příštího roku a první curlery hala přivítá na podzim roku 2028. A čeští fotbalisté dnes v 18 hodin nastoupí na mistrovství světa v Atlantě proti Jihoafrické republice. Po úvodní prohře s Koreou potřebuje tým nutně zvítězit pro zachování naděje na postup. Zápas o první body do tabulky bude řídit americká rozhodčí Tori Fencová. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinou. Krásné odpoledne.
0: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

0: mistrý světa ve fotbale s rádiem Čas Rok.
1: Ve čtvrtečním odpoledním driveu zamíříme opět na zelený pažit, protože 23. mistrovství světa ve fotbale je v plném proudu. My jsme se na něm kopli naposledy před 20 lety, teď po 20 letech, hurá do toho, první zápas úplně nevyšel našemu národnímu týmu, takže dneska večer jsme všichni zvědaví, napětí a pochopitelně budeme fandit. Od 18 hodin v Atlantě Česko proti Jihoafrické republice. A vaše tipy? 725-33-1155.
0: Mistrovství světa ve fotbale s

0: posloucháte čtvrteční odpolední drive tady na rádiu Čas Rok a malý pohled na silnice, protože jste nahlásili hned tři trojnožky. Tak, za prvé, šedý civilní transportér na klasickém místě v Ostravě u Feruny ve směru od křižovatky na Vodárně. Na Zábřeh, tak dejte majzla, protože se hlídá úplně všechno. Dalekohled, to znamená pásy, telefony, podobně. Pojďme kousíček dál, protože MPci to rozbalili taky v Radvanicích, trojnožka na cestě, když směřujete dolů, kolem kostela, takže pak to zase dole vybírají. A někdo už se chytil. Karlosi, moc díky za hlášku, doufám, že to úplně nebylo mastné. No a do třetice, abychom to měli kompletní, tak na Varenské stojí další trojnožka a dělá velice kvalitní, ale velice drahé fotky. Tak to bychom měli všechno, kdybyste náhodou taky něco potkali, dejte vědět, tak jako ostatní, 725-33-1155. Jinými slovy, musíme si pomáhat. A nejenom za volant už letí Stevie Nicks, také Danko Jones, případně i Jet, a jedna, kterou si vyberete vy sami. Šťastnou cestu!
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Čas rok.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
6: Obdivujte nejkrásnější výhledy v Salzburku a Solné komoře. Zubačkou na Schaffberg lodí po Wolfgangse. Lanovkou na pevnost Hohen Salzburg nebo výtahem na Mnišskou horu nad střechy Salzburku. Jízdenky koupíte online. Užijte si jedinečné poklady Salzburku a Salzkammergut z jiné perspektivy. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
9: Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Danko Jones, Wild and Rock and Roll, vy posloucháte Radio Čas Rock, tady je čtvrteční odpolední drive, před námi Jet, a pak už vy, tak 725-33-1155.
1: Odpolední drive na Radio Čas Rock. Backstage na Radio Čas Rock.
2: Buďte zdraví, rockeři a rockerky, tady je Baboš a tady je další díl pravidelného povídání zvaného Backstage. Co se týká tohohle dílu, tak dneska jsem opět sáhl do celkem rozsáhlého týmu Rádia Čas Rock a televize Rebel a vítám tady Ivo Šerašku.
3: První den v tom rádiu, když jsme vysílali spolu, já jsem měl nachystánou tu osnovu toho vstupu, co kdo řekne, jak, proč a vypointováno. A on mi to celé smetl během druhé věty. Úplně mi, a teď já na něho koukám, říkám, teď máš říkat něco jiného.

Rise of Genius a také Jet tady na rádiu Čas Rok. No a ta další, tu už jste si nadiktovali vy do dnešního odpoledního driveu. Čau z něco od Sabatonu pro všechny, co poslouchají, a taky pro všechny, co se potí na střechách. Díky moc, Radek. A také ještě jedna, co takhle našim playerům na večer.

0: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
1: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Zmrzlina Rios, různé druhy, kus za 9,90 a paprika žlutá, kilo za 39,90. Penny.
4: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová. Jaký si to uděláš,
6: takový to má. Nemusíš být černíkům, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.
7: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
8: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem.

Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba. Radio Čas Rock.

jeho The Road to Hell. Vy posloucháte Rádio Čas Rock, čtvrteční odpolední dive. A po 16. také Firehouse.

0: tohle je nabídka muziky, taky budou dnešní oslavenci a pro někoho z vás je připraven Skřetův poklad. Máte odvahu? Pojďte do toho. Teď ale zprávy.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
6: Řidiči, aktuálně pozor na trase Opava Nový Jičín. U obce Březová havarovala dvě osobní auta a nehoda dvou vozidel také komplikuje provoz i ve Zlíně na Sokolské ulici. I tady zasahují policisté. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas Rok. Zprávy.
6: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Od tohoto týdne platí v Česku přísnější pravidla pro označování medu. Na obalech už nesmí být obecné označení původu ze zemí Evropské unie a nebo mimo ni. Výrobci nově musí na etiketě jasně uvést konkrétní stát, odkud med pochází. Cílem je omezit dovoz falšovaných produktů a podpořit domácí včelaře, přičemž Česko je v produkci soběstačné z necelých 70%.
8: Morava aktuálně.
6: Jihomoravský kraj pokračuje v podpoře paliativní péče. Mezi projekty rozdělí 20 milionů korun. Další podrobnosti dodává mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
9: Cílem krajské podpory paliativní péče je umožnit lidem prožít ty nejtěžší chvíle důstojně v klidu a co nejblíže jejich rodině. Bez této podpory by péče nebyla dostatečně dostupná a řada nevyléčitelně nemocných občanů by nemohla dožít svůj život důstojně. Přispíváme proto na rozvoj mobilních hospicových týmů a zpřístupňujeme tak paliativní péči přímo u pacientů doma.
6: Celníci v Moravskoslezském kraji letos odhalili prodejce s nelegálním tabákem a elektronickými cigaretami za více než milion korun. Od začátku roku vyrazili na kontroly více než 100krát a neoznačené náplně nebo nikotinové sáčky nacházeli hlavně ve večerkách. Celníci proto varují společně s lékaři, že u takto kupovaného zboží nikdo nezaručí jeho bezpečné složení. A české volejbalistky v Lize národů prohrály s Američankami. Stříbrným medailistkám z olympijských her v Paříži podlehly 0-3. V pátek se tým utká s Japonskem. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Krásné odpoledne.

Let's Get Wild, taky Bakčery, tady na rádiu Čas Rok, téměř 9 minutek po 16. hodině. Ve čtvrtečním odpoledním driveu taky dnešního slavence, abyste nepřišli zkrátka 18.6.2026. Trošku se pohrabeme v historii, protože v roce 1815 tento den prohrál Napoleon bitvu u Waterloo, v roce 1882 se tento den v Praze konal první všesokolský sled a v roce 1928 v tento den se Emilie L. Earhart stala první ženou, která v letadle přiletěla Atlantik. U nás dneska slaví všichni Milanové, takže pánové, všecko nejvíc nejlepší k vašim dnešním meninám. V muzice tady mezi oslavence najdete i Sira Paula McCartneyho. Ten se narodil v roce 1942. A pak je tady jistý inženýr František Moravec. Ale vy všichni víte, že to není nikdo jiný než Loufanánek Hagen. Tak ten má dneska 60. Buď mu můžete popřát hned dnes, a nebo si to nechte na konec července, protože společně se třemi sestrami dorazí na naši opulentní narozeninovou party, která nese jméno Holba Rock na grilu. No a tam to spláchneme všichni najednou. No a zbytek, tak ten je jako vždycky na webu časrock.cz.

0: Jo, šestro do čtvrtečního odpoledního driveu. Mezinárodní den paniky, taky mezinárodní den suši, den touhy odcestovat a taky den marnotratnosti, den rybolovu nebo den vyčištění akvárka. A také světový den tapasu nebo den historiků. To všechno připadá na 18. červen, takže si to oslavte podle sebe tak, jak potřebujete a jak chcete. A nebo ten se mi asi líbí nejvíc, mezinárodní den pikniku. Dneska počasí a kolusk, jděte do toho. Před námi Firehouse, taky Three Days Grace a taky pro někoho z vás skřetův poklad.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Telefon, výzva a box, který rozhodne.
2: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.
1: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno? Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
2: Čas Rock.
1: Čas Rock.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: A zadní jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
9: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
10: Notino. Today is yours. Feel good.
11: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
12: Milovníci piva z Bystřete. Festival Zlatého moku Pivobranino. Nový Jičín je opět tady. Přijďte si užít festival na Masarykovo náměstí už v sobotu 20. června. Čekají vás desítky druhů piva z 30 mini pivovarů, legendy hudební scény jako Vysací zámek či Pražský výběr a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Více na www.pivobranin.cz.
13: Dál nemusíš hledat.
14: Tady jsteš správně. Čas Rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
13: Žádné kompromisy, žádné hranice.
1: Rádio Čas Rok natvrdo.
14: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
15: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: jestli máte odvahu se pustit do boje s tou Sádrovou bestií. Klidně, držím vám pěsti. 725-33-1155, beru toho šestého.
1: Skřetův poklad na rádiu Čas Rock.

0: oblíbená to hra, kde si to rozdáváte s tou bestí. Ono někdy vyhraje, poměrně často, a někdy ale vyhráte vy. Což může být třeba i tento případ. Zde náleče, zdravím, ahoj.
1: Ano.
0: Tak co myslíš?
1: Zdravím tě.
0: Věříš si?
1: Já si věřím tak na půl žertě.
0: Dobře, uvidíme.
1: My důchodci potřebujeme peníze.
0: Počkej, ty je máš pod polštářem.
1: No, ne, na účtě radši.
0: Nevím, já bych to spíš hrvala do strožoka, ale dobře.
1: No tak to je to stejné, no.
0: No, tak, načtahovat kalhoty, když brod je ještě daleko. Jdeme na to, ano. Otvíráme jednotlivé boxy na tvůj povel. Ve chvíli, kdy se rozhodneš, že bereš tu částku, která se ti líbí, končíme hru. Můžeš si je nahrábnout. Pěknou hodnotu, ale můžeš toho mít taky prd.
1: Tak.
0: Záleží na tobě. Jedem?
1: Tak, jedem na to.
2: Otevírat box rádia Čas Rock, který je plný peněz. 100.
0: Stačí dobrý, jo?
1: No, začátek je výborný, ale to mi nestačí. Jedeme ještě dál.
0: Dobře.
2: Otevírat box rádia Čas Rock, který je plný peněz. 200.

0: A čas rok, ktorý je plný peniaz. 400.
1: No, vidíš, jak sa to sype. Dneska není skrblík, nebo tak vždycky on je skrblík až tak 600-700. Takže ešte jednou.
0: Otevírám Box Rádia Čas Rok, ktorý je plný peniaz. 500.
2: Jaký je dneska dajný? Dívej na ňoho.
1: Je dajný. No, ale to už je na pováženou, takže ešte jednou a končíme hru. Ale to ešte uvidíme, jestli se rozhodnu. Takže ještě jednou to otevři.
2: Jsi si jistý?
1: Jsem si jistý.
2: Dobře, máš to mít.
0: Otevírám Box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. A nemáš nic.
2: Víš, jak to je?
1: Už jsem se smál za něho.
2: Víš, jak to je? Kdo chce moc, nebývá nic. Ale je to hra, navíc tě to nic nestálo, takže.
1: Ano, a ještě dostanu balíček.
2: Ještě dostaneš balíček od Investony, což je partner téhleté hry, z křetova pokladu. No tak hodně štěstí, třeba to klapne někde jinde, někde jinde. Zdendo, balíček od, balíček od Investony je 100% tvůj, takže se to užij, pokud možno ve zdraví. No, doufám, že se zase brzy uslyšíme, nebo dokonce uvidíme. Měj se, čau.
1: Ano, děkuji, čau.
3: Skřetův poklad na rádiu Čas Rok. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
5: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
6: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 Kč získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
7: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
8: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 Kč na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
9: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
10: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme Šot.

0: na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rock.
0: Čas Rock.
5: Vše pro vaší grilovačku.

0: až do 23. června. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
8: Volejte bezplatně 800 800 872.
9: Stavebniny Janík.
10: Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás.
9: Stavebniny Janík.
10: Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.
11: Řidiči, aktuálně pozor v Karviné. Na Ostravské ulici havarovalo osobní auto. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Nehoda dvou vozidel teď komplikuje i provoz na trase Opava Nový Jičín u obce Březová a kvůli bouračce tří osobních aut se můžete zdržet také na Velkomoravské ulici ve Starém městě na Uhersko-Hradišťsku. I tady zasahují záchranáři. My vám přejeme šťastnou cestu.
12: Rádio Čas Rock. Zprávy.
11: Pohodové odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Češi utratí za letní dovolenou v průměru 630 tisíc korun, což je o 6% více než loni. V mezinárodním srovnání jsme ale největší šetřílci. Méně peněz na dovolenou vydají už jen Poláci. Podle průzkumu vyhledáváme také levnější typy ubytování a kvůli úsporám často létáme do Egypta nebo Turecka i v tom nejparnějším létě. Podle televize LTV Plus pak skoro polovina lidí plánuje strávit alespoň část dovolené v tuzemsku.
13: Morava aktuálně.
11: Moravskoslezský kraj vybudoval v Havířově z brusu nové dětské centrum Pluto. Jedná se o pobytové zařízení pro děti, které z různých důvodů zůstaly bez domova a potřebují okamžitou pomoc. Více nám řekl náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
14: Toto zařízení opravdu bude zachycovat ty děti, které budou v té nelehké životní situaci, za kterou vlastně nemůžou sami. Já jsem ty rodiče rozdělil do tří kategorií. Rodič, který se nechce postarat o dítě, neumí, anebo ten rodič zkrátka není. A od toho je to zařízení, že na tu krátkou dobu, než se ta situace v rodině vyřeší, ten záchyt by měl být v tomto zařízení znovu získávat.
11: Na Masarykově okruhu v Brně v pátek začíná velká cena České republiky silničních motocyklů MotoGP. Pořadatelé dokončují přípravy a na nápor návštěvníků se připravují také kempy v okolí. Policie chystá i rozsáhlá bezpečnostní a dopravní opatření. Dopravní podnik Brna také posiluje spoje mimořádnými autobusovými linkami. A tenistka Linda Nosková postoupila na travnatém turnaji v Berlíně do čtvrtfinále. Světová třináctka porazila Francouzku Diane Parryovou 6-2, 6-2. Příště se utká se Španělkou Paulou Badosaovou. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

0: Novinka týdne.
1: Suzy Quatro a Alice Cooper mají společný single a řežou do toho jako na konci šedesátek. Podsta městu motorů Detroitu, podsta rebelí i muzice. A hlavně důkaz, že věk je jenom číslo. Tímhle kouskem generace Boomers opět nakopala celý hudební svět do řiti. Mládeži, učte se. Tohle je totiž vzkaz budoucím generacím. Suzy Quatro, Alice Cooper, Kick Out The Jams.
0: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.
2: Kick Out The Jams.
0: Suzy!

0: Takže že ona Think More a jejich Angel Song a k tomu jim ještě navíc dopomohl za mikrofonem David Drayman a právě teď ve čtvrteční odpoledním driveu. No a na rádiu Čas Rock i pár pozvánek na víkend.
1: Rokové tipy na rádiu Čas Rock.
0: Kam můžete vyrazit, no tak třeba hned v sobotu 20. června. Můžete si oslavit letní slunorod, který nám nastane, protože dny jsou teď momentálně nejdelší z celého roku, tak si je užijte. Co třeba den města Fulnek, sobota 20. června od 10 dopoledne až do půlnoci pro celou rodinu, protože je připraven bohatý animační program pro ta nejmenší rokerčata. Stánky s hromadou pochoutek, nejenom těch tekutých, ale samozřejmě tak, abyste měli i co zdlábnout. No a večer na pódiu se vystřídají kapely třeba jako Bastard nebo Lauter. Tak se nechte zlákat už tuto sobotu 20. června od 10 dopoledne až do půlnoci den města Fulnek. Jste srdečně zváni.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Rádio Čas Rock. Rokové křeslo.
2: Tento pátek dorazí do rockového studia Vojtěch Slivoň, obchodní sládek pivovaru Ostravar a Dalibor Dub, brand manažer značky Mustang. Poslouchej po 11. hodině Rádio Čas Rock.
1: Rokové křeslo. Jedině na rádiu Čas Rock.
3: Partnerem pořadu je značka Mustang. Černý kůň mezi hořkými pivy.
1: Čas Rock. Čas Rock.
4: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.

0: cenách e-obuví.
1: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
2: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
3: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info

0: Hola, hola, Motorhead, tady na rádiu Čas Rock, před námi jsou Steel Panther a potom už ta vaše. Takže než se pustíme do fotbalového zápasu, máte ještě čas se nadiktovat svůj oblíbený song 725-33-1155.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

Steel Panther tady na rádiu Čas Rok a v odpoledním driveu se čtvrtečním datem 18.6. tak je vaše hudební přání. Odmrazíky a Valy, tož tak těm našim playerům tam pozdě se od Judas, třeba United. Snad se to povede. Moc díky, věrní posluchači, Mrazík a Valy. Nevidím v tom problém. Odpolední.

0: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
2: Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90.
1: Bila, to dobré začíná u nás.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné,

0: opravdu vážíme. Práce-hujsman.cz. Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
1: Mistrovství světa ve fotbale je tady. Radio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Radio Čas Rok.

0: Battleborn, takhle si vás namazali na chleba Five Finger Death Punch. Vy posloucháte Rádio Čas Rock po 18. hodině. V dnešním odpoledním driveu taky Mike Oldfield. Was ist hier los, so so Eisbrecher? A jednu prosbu směrem ke sluníčku máme Talinda. Nezapomeňte, že stále jedeme naší letní rokovou jízdu a v banku jsou dneska dva lupeny na podzim do baráku. Takže kdo plánuje a má to, prostě je připraven, není překvapen. Hodně štěstí v soutěži, teď zprávy a Marcelka.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.

0: Horkon.cz.
1: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
2: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
3: Řidiči pozor, nehoda dvou vozidel teď komplikuje provoz na trase Opava Nový Jičín u obce Březová. Velké dopravní komplikace jsou i na trase Lipník nad Bečvou Mohelnice, kde je kvůli nehodě část komunikace dočasně uzavřena. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému a kvůli nehodě tří osobních aut se můžete zdržet i na Velkomoravské ulici ve Starém Městě na Uhersko-Hradišťsku. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Čas Rock. Zprávy.
3: Dobré odpoledne, rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Česká televize a Český rozhlas vyhlásili na pondělí 22. června celodenní výstražnou stávku proti vládnímu rušení poplatků. Protest omezí živé vysílání většiny stanic a zkrátí některé pořady. Omezení se naopak nedotkne dětských programů Déčko a Rádio Junior. Zároveň zaměstnanci chystají polední shromáždění před budovou České televize.
4: Morava aktuálně.
3: Moravskoslezský kraj zlepší letní dopravu v Beskydech. Mezi Frýdlantem nad Ostravicí, Ostravicí a Starými Hamry bude jezdit až do konce září nová sezónní autobusová linka. Více nám řekl náměstek hejtmana Radek Podstavka.
5: Tato linka bude jezdit pětkrát denně a bude jezdit o víkendu a o svátcích. Tím chceme posílit dostupnost tady těchto lokalit, ale hlavně, aby nechali všichni doma auta a použili tady tento autobus, protože obce Staré Hamry, Ostravice, Bílá nás žádali, abychom takovou linku zavedli a tím pádem by tyto obce nemuseli řešit to parkování těch vozidel, hlavně tam, kde nemají.
3: Zároveň se posílí i současné autobusové spojení do Bílé. V Brně Černovicích vyroste největší curlingová hala v Česku. Sportoviště za 100 milionů korun, které díky pěti drahám překoná i Prahu, kompletně zaplatí soukromý investor. Ten od města koupí pozemky u Olomoucké ulice. Stavět se začne v létě příštího roku a první curlery hala přivítá na podzim roku 2028. A mistrovství světa v hokejbalu v Ostravě, které se bude hrát od soboty až do 28. června, chce lámat divácké rekordy. Organizátoři chtějí zaplnit halu při útoku české mužské i ženské reprezentace na zlato. Ambasadorem šampionátu je hokejová hvězda David Pastrňák, který se v minulosti představil i v hokejbalové extralize dresu Karviné. Tolik zprávy v 18 hodin. Krásný podvečer.

0: Rock.
1: Letní roková jízda rádia Čas Rock tento týden odstartovala a my jedeme směle dál. Od ostrého budíčku skládáte výherní větu a víte, že zní už takto. Dnes rozjedeme pořádný. Otázka zní co? Tak tomu dejte ještě dokon, což je asi 4,5 minutky, a pak vám to poslední slovíčko prozradím. Jenom připomenu, že v banku jsou dneska dva lupeny na trash metal v baráku, a to na říjen 16. Katastrofe dorazí ze Slovenska. To zní hodně dobře, ne? Tak ještě dokon a jdeme na to.

0: vámi jsou Antrax a taky poslední slovíčko dnešní výherní věty letní rokové jízdy rádia Čas Rock a to slovíčko zní nářez. Máte? Tak teď už byste to měli mít totálně kompletní. No a od Valupeny si můžeme zahrát právě teď 725-33-1155. Děláme to jednoduše, beru toho prvního.
1: Letní roková jízda rádia Čas Rock. Každý den šance vyhrát lístky na festivaly, koncerty a rockové akce. Tento týden máme ve hře Lupeny na Masters of Rock, Holba Rock na grilu, Magma Fest a kupu dalších. Od rána sleduj výherní větu. V odpoledním vysílání volej a vystřel si letní rokovou výhru. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: opět projet, protože na té cestě, na té letní rokové jízdě dneska leží zadarmo na asfaltu dva lupeny na říjen na koncert do baráku tady v Ostravě na slovenské katastrofy. To se jako užijete. Dané, dáš si to?
1: Dám si to.
0: Tak uvidíme. Nejdřív mi musíš dát dnešní výherní větu, pojď.
1: Tak dnes rozjedeme pořádný nářez.
0: Dnes rozjedeme pořádný nářez. Máš to mít, takže 16.10.2026. Barák tady v Ostravě, katastrofy. Vstupenky jsou zatím v předprodeji, ale ty máš dva lupeny úplně zdarma.
1: Děkuju moc.
0: Tak prosím tě, nepozdravuju děvečku z Lidečka, zdravím tebe a doufám, že se po cestě do baráku zastavíš tady ve studiu. Se vítám.
1: Jo, zastavím. 100% se já vždycky zastavím.
0: Tak jo.
2: Tati,
1: mám vás vždycky rád.
0: Tati, jsi žádán. Gratuluju, měj se, čau.
1: Jo, čau.
3: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Tohle není hra pro slabé.
4: Otevírám. Koukej dobře. 3, 2, 1.
3: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš s prázdnou.
4: Tak co, hrdino?
3: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz Čas Rock. Čas Rock.
5: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
6: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
9: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivý točený slovenský salám Kostelec 100 gramů jen za 9,90. Oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo svěží straight roll-on 50 ml, deo spraye 150 ml či sprchové gely s minerály a bylinnými extrakty 400 ml již od 59,90. A navíc kupte dva libovolné produkty straight a získejte sprchový gel Straight Ahead 250 ml zdarma. Více na mojehruska.cz.
3: Backstage na rádiu Čas Rock.
10: Buďte zdraví, rockeři a rockerky. Tady je Baboš a tady je další díl pravidelného povídání zvaného Backstage. Co se týká tohohle dílu, tak dneska jsem opět sáhl do celkem rozsáhlého týmu Rádia Čas Rock a televize Rebel a vítám tady Ivoše Rašku.
11: První den v tom rádiu, když jsme vysílali spolu, já jsem měl nachystánou tu osnovu toho vstupu, co kdo řekne, jak, proč a vypointováno. A on mi to celé smetl během druhé věty. Úplně mi, a teď já na něho koukám, říkám, teď máš říkat něco jiného.

0: je Roger Chapman a doufám, že i vy. 725-33-1155.
1: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Masters of Rock, Holba Rock na grilu, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.

0: Mike Oldfield, Roger Chapman, Shadow on the Wall, vy posloucháte Rádio Čas Rock, ale tu další muziku. Do čtvrtečního vlastně už do večera bude vybírat Patrik, no a podle toho, co vybral, je to hudební fajnšmekr. Já tě zdravím, ahoj.
1: To teda jsem, protože mám strašně rád Davea Lombarda, takže teď už jsem dal velkou napovědu všem bubleníkům, kteří...
0: Vody dne, to rokyťák.
1: To je prostě týpek, no.
0: To je prostě bombardák. No tak jo.
1: Jasná věc, jako pro mě to je nejlepší bubeník na planetě, jako metalový, určitě v tomhle žánru. Jsou jiní, že? Vinikova, Juta, Dennis Chambers, ale to jsou jiné žánry.
0: Dobré, každý takže... máme svoje myšlenky, takže Slayer, pro koho?
1: Pro Dašu.
0: Ještě něco, nebo to necháme jenom takhle?
1: No a teda pro ty ostatní fanšmekry, kteří to taky mají rádi.
0: Tak jo, tady to je. Tady
1: a vám Slayer, taky,
0: jo. Exkluzivně pro Dášu. Patriku, díky. Zesel si to. Je to tvoje. Měj se, čau.
1: To určitě. Díky.

0: Blazer v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Časrok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba.

0: Rýzí pivo z hor. Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
1: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
2: Časrok.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
5: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
6: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
7: Jaký si to uděláš, takový to má.
8: Nemusíš zažít všechno, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.
9: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
10: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

0: Čas Rock, připravený nový díl Backstage, taky z Bavoš, ale není na to sám. Tak si to užijte a slyšíme se zítra ve 3 hodiny odpoledne. Já se na vás budu těšit.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
6: Máš to vysoko, máš to daleko.
7: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
8: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na web. www.metalhrad.cz.
9: Buďte zdraví, rockeři a rockerky, tady je Baboš a tady je další díl pravidelného povídání zvaného Backstage. Součástí Backstage je kromě pokecu samozřejmě i host, případně hosté. Co se týká tohohle dílu, tak dneska jsem opět sáhl do celkem rozsáhlého týmu Rádia Čas Rock a televize Rebel a vítám tady Ivo Šerašku.
10: Ahoj.
9: Ahoj, zdravím tě.
10: Zdravím tebe i posluchače, případně diváky.
9: Tak, Ivo, já čas od času si tady některého z kolegů pozvu, ať už je to třeba Metalmania nebo Backstage. S tebou jsem to ještě neudělal, ale vždycky, když to tak udělám, tak se začnu, já začnu o sobě mluvit, že jsem takový ten doyen toho rádia a té televize, který tady je už od prvopočátku, tak si toho hosta tak trošku vyspovídám. Jak už je to dlouho, co ty jsi členem, bavme se o rádiu, členem Rádia Čas Rock. To existuje letos 15 let.
10: No, část toho té doby už jsem tady taky vlastně. Pokud si dobře vzpomínám, tak já jsem tady do rádia přišel v roce 2018. Tehdy běžela v rádiu anonce, taková zpráva pro všechny posluchače, s výzvou, jestli se mezi nimi nenajde nějaký rokový hlas. Nějaký člověk, který by se přidal do tady k té úžasné party a stal se součástí moderátorské skupinky. No a na ten popud jsem se přihlásil, poslal jsem svůj životopis, taky jsem poslal vlastně ukázku svého hlasu, kterou jsem si nahrál na telefon. No a asi 2 týdny poté se ozvala Hanka Utratová, která si mě tady pozvala. Absolvoval jsem několik hlasových zkoušek, párkrát jsem si vyzkoušel vysílání na nečisto, no a následně jsem nastoupil jako víkendový moderátor.
9: Super, vystřílel jsi mi okamžitě otázku číslo 2, co tě k tomu vedlo být moderátor, protože jsi to celé krásně popsal, ale nicméně, já u tohohle z toho zůstanu, protože co tě povede k tomu, ano, budu se živit hubou?
10: Mm-hmm.
9: Jo? To člověk nemůže to dělat každý. Co si budeme vykládat, jo?
10: No to asi ne, no. Já
9: a ty si navíc, skočím ti do řeči, a ty si navíc přišel z prostředí, kde jsi se tou hubou neživil.
10: No to vůbec.
9: No, přesně tak.
10: Ono to souvisí tak trošičku s mojí povahou, já nejsem takový extrovert, spíše jsem člověk uzavřený a jako nemám úplně jako nejraději nějaké davy a upřené pohledy na mě. Takže jsem takový plachý člověk, ale na druhou stranu vzpomněl jsem si, a to možná až v momentě, když jsem přišel do rádia, že když mi bylo takových 10-12 let, tak už jsem si doma hrál s dvojčetem tehdy, s kazeťákem, pouštěl jsem si muziku a představoval jsem si, že jsem buď to nějaký DJ na diskotéce, a nebo moderátor v rádiu. Takže jsem každou písničku okomentoval, přivítal se s posluchači, něco jsem zajímavého k té muzice řekl. A vlastně až potom zpětně, když jsem tady byl ve studiu, seděl jsem za mikrofonem, tak mi došlo, že vlastně to bylo něco, k čemu jsem tíhl už dřív. Akorát jsem nikdy nenašel ani tu odvahu, ani jsem si to nedokázal představit, že bych jako ve skutečnosti mohl být tím moderátorem.
9: Dokopala tě k tomu třeba tvoje paní, protože co si budeme vykládat, tvoje žena je taky z toho showbiznisu, taky se v tom pohybuje, měla v tom třeba prsty, protože o tobě, nevím, jestli to je pravda, ale jako třeba, když jsem se s ní o tom bavil, tak ty seš takový jako free, pohoda, a že než se jako třeba rozhejbeš, tak prostě uplyne nějaká doba.
10: Ano, přesah vlivu mé ženy je opravdu široký a vidím, že ty možná víš více než já sám. Protože ona je opravdu upovídaná, také co říkáš, nebo zmiňuješ ten vztah showbiznisu, tak je to vlastně asistentka kouzelníka.
9: Ano.
10: Takže možná i tím mě částečně svého času okouzlila a okouzluje samozřejmě do dneška. A taky mě popohnala k tomu. To máš asi jako pravdou, že mě jako tak pošťouchla, protože když jsem hovořil o tom, že jsem to CVčko a ten hlasový záznam poslal do rádia, tak to bylo opravdu v poslední možný den.
9: Jo, takhle, aha.
10: A ona říkala, jako fakt máš poslední šanci tohleto zkusit, jako pokud to neuděláš, tak nikdy nebudeš vědět, jestli to byl správný krok nebo ne. No a udělal jsem dobře, že jsem ji poslechl.
9: Aktuálně po těch, jestli to dobře počítám, 8 letech, si součástí, jak se tomu říká, prime timeu, což znamená hlavní vysílací čas. Teď to bude taková, mně se na tu otázku taky blbě odpovídá, když se mě na to někdo zeptá, ale co to chce, aby se člověk vypracoval, řekněme, z toho víkendového moderátora, k tomu prime timeu. Já to řeknu nejdříve za sebe, protože já jsem měl vždycky takovou zdravou soutěž vnitřně, že i když jsme všichni kolegové, tak jsem vždycky měl takovou tu chuť jako dokázat, aby ti lidi řekli, to a ten Zbavož je nejlepší. Měl jsi něco takového, nebo jak to je? Jak na sobě? No,
10: jak říkáš, každý má trošičku asi jinou cestu, nebo jiný styl té práce. No. A já jako asi čerpám nebo těžím z toho, že si dělám důkladnou přípravu. Já se na každé vysílání opravdu jako připravuji, takže dopředu už mám takovou představu, co a jakým způsobem řeknu, o čem se budu bavit, aby to bylo i zajímavé pro ty posluchače. A možná to je ta cesta, která jako by mě dostala na ten pomyslný vrchol.
9: Jasně, OK, teď v současnosti nebudu
10: se... Mě to baví pořád, jako jo. Někdo třeba tvrdí, že chodí do práce, do zaměstnání a podobně, ale já pořád můžu tvrdit, že chodím do rádia a dělám práci, která mě opravdu jako baví. Za ten život jsem prošel různými zaměstnáními.
9: Něco bylo zaměstnání, ale tohle není.
10: No, tohle ne, tohle je jako fakt jako stále, pořád jako zábava, není to zdonucení, je to věc, která mě baví a proto ji dělám rád a možná to je o tom přístupu právě.
9: No to není nic jiného říct než amen, jako to je krásně řečeno.
10: Potom jako znamená tohle, ano.
9: No, to jsi šťastný člověk, že ti to prostě baví, jo? Ale to jsme na tom podobně nebo stejně v podstatě.

0: Teď si trošičku jakože řekněme pracovně pokřiven, protože musíš poslouchat i to, co nechceš, že jo? Ale co si poslechne Ivo Raška, když chce mít klid, když je nasraný, nebo já nevím, prostě z čehohle důvodu?
1: Ano, to asi bude znít jako kliše, já jako opravdu poslouchám téměř všechno.
0: Ano.
1: Kromě dechovky a některých takových uskupení, které jako opravdu nemusím. Je pravda, že té rockové a metalové muziky někdy už bývám trochu přesycen.
0: Protože taky se ti to stalo tady tohle?
1: Posloucháš 4-5 hodin denně v kuse v rádiu, pak člověk chystá třeba playlisty a zařazuje další věci a i ohledně toho přehledu, který by měl člověk mít v tom rádiu, ohledně rockové muziky, tak dohledává nějaké zprávy, naposlouchává novou muziku, starou a podobně. Takže pro mě je odpočinek a pokud si chci něco poslechnout, tak buď to mluvené slovo.
0: Ano, někde, takže nějaký podcast, jo?
1: Ano. A nebo, co se týče muziky, tak ráno třeba poslouchám jazz, cestou do práce. Jazzovou muziku.
0: Super.
1: A nepohrnu elektronikou podle nálady.
0: Jasně, jako super, tím, super.
1: Takhle já jako relaxu. No.
0: A co tvoje žena, zase se k ní vrátím, je to metloška? Třeba moje žena je.
1: Ale někdy mě překvapí, ona je spíš jako world music a taneční muzika, ale nedávno přišla do obýváku a říkala, co to posloucháš za randál, ale to se dá jako poslouchat, co to je? A zjistili jsme, že si líbí Gojira, jo.
0: Hezky, jo.
1: No. A Perfect Circle a tyhle ty věci, jo. Jako jo, najdeme si společnou muziku, občas míváme i večírky, když nejsou děti doma, takže si pustíme prostě muziku na televizi, ohulíme to, každý si dá 3 oblíbené songy a pak si o nich povídáme.
0: Hezky, tak to ne, to my jsme si někdy takhle nevykládali s ženou, takže
2: si jako... To většinou zvrhne v něco.
0: Jasně, dobře.
2: Hele, to se nepasí.
0: Součástí vlastně toho rádia a života rockerů jako takových jsou festiáky, samozřejmě. Kromě té muziky, když jsem se ptal tedy, co posloucháš, jaký ty máš oblíbený festival? Protože těch festivalů je hodně, já pokud vím, tak jsme se celkem často bavili na téma Brutal. Směřuje to tvoje jako poslouchání spíš tam, nebo koukání na ty, nebo jezdění na festiáky tam, nebo teď už je to zase jinak?
1: Ale Brutál je pro mě srdcovka. Já na ten festival, já jsem na něm byl už tolikrát, že ani nevím kolikrát. Jo. Vím, že poprvé to bylo někdy možná 2006, ještě v těch ve Svojšicích. Mm-hmm. Pak jsem byl na tom prvním nebo na druhém ročníku, který byl v Josefově. A od té doby tam jezdím asi pravidelně každý rok. Mm-hmm. Takže už jsem takový částečný inventář a mám to tam hodně rád. Ale třeba dříve jsme jezdili s partičkou na Rock for People.
0: No to jsem se chtěl zeptat, protože v podstatě vy jste se teď dostali na Rock for People i jakože v rámci těch oslav třeba. Jestli se ti tak nějak ten pohled na to nějak změnil, protože každý ten festival je trošičku jinačí.
1: No to určitě. A taky na ten Rock for People jsem začal jezdit ještě v době, kdy byl v Českém Brodě.
0: Ano.
1: To byl tedy, já pro mě to byl třeba, pokud se nepletu, no pro mě. Pro pořadatele to byl asi třetí nebo čtvrtý ročník a tam tehdy bylo nějakých 2, možná 3 tisíce lidí. Takže v porovnání s těmi 50 tisíci, které chodí na tento festival v dnešní době, tak je to opravdu malinký festival nebo býval. A tak můžu i jako pozorovat to, kam se ten festival vyvíjel, s tím, že jsme loni tedy měli i příležitost bavit se přímo s organizátory a pořadateli tohoto festivalu. Tak jsme jej nahlédli pod pokličku toho, jak to celé probíhalo kdysi a jak to funguje dnes.
0: Mm-hmm. Co máš radši, co se týká těch festivalů? Právě ty mega akce, kde je prostě desítek tisíc, několik desítek tisíc lidí, anebo, nechci říct, rodinné festival, ale takové ty menší nebo něčím specifičtější?
1: Asi se přikláním těm menším v dnešní době.
0: Je to tak, jako vycítil jsem to, že tak říkáš, jako vzpomínáš na akce, kdy to byl teprve třetí ročník a byl jinde, byl menší.
1: Já nemám nic jako proti těm novým velkým festivalům, ale tu atmosféru, takovou tu přímo festivalovou, kdy se probudíš v tom stanu, si celý od bláta a dokutálíš se jenom k nejbližšímu stánku s pivem, to jako většinou zažiješ na těch menších festivalech.
0: To je pravda. OK, pojďme k pár věcem, které mě jako zaujaly. Jednak to, co jsi říkal, jednak to, co jsem si pochystával. Součástí té tvojí přípravy, jakožto ve vysílání, tak jsou i takzvané tematické víkendy, říkám to dobře. Kde bereš inspiraci? Protože to není tak jednoduché to vymyslet, jo?
1: No, já tu inspiraci jako vidím všude okolo. Já jenom, abych to uvedl na pravou míru, ty tematické víkendy jsem dělal asi do loňského roku.
0: Ano.
1: Teď už převzal žezlo Tomáš Michalík, můj kolega. No, ale víceméně systém práce zůstává stejný. No a co mě ovlivňovalo, byly to různé zajímavé svátky, které se děli. Ať už to byl, já nevím, třeba svátek květin, nebo něco, teď plácám, možná si vymýšlím. Ale napadlo mě, hele, kolik existuje písniček, anebo kapel, které mají ve svém názvu nějakou rostlinu nebo květinu.
0: To chce hodně kreativity, takhle vymýšlet tyhle si nápady.
1: Takže potom dohledáváš, že jako nejdříve nápad, pak hledáš ty kapely, třeba v polovině procesu zjistím, že
0: je nemáš.
2: To nikam nevede.
1: Takže se vrátím zpátky, zkusím vymyslet něco jiného, ale jinak velmi často nějaká kapela slaví výročí v té době, nebo výročí toho, jak dlouho je na hudební scéně, nebo se k nám vydává právě na turné, tak proč ji nepředstavit lidem, jo. Nebo o čem ještě byl? Teď byl třeba naposled, bylo téma...
0: Za pár peněz.
1: Za pár kaček, no.
0: Ano, ano.
1: A nevěřil bys, nebo možná ani posluchači a diváci by nevěřili, kolik slavných alb, ať už debutových, nebo jakýchkoliv jiných, vydali kapely třeba na vlastní triko, úplně s vynaložením minimální finanční částky. Že za pár kaček nebo dolarů nahráli album, které je do dneška kultovní.

0: ostrý budíček. Mm-hmm. Jak to celé vzniklo tady tohle? Že se prostě dva chlapi rozhodli a teď budeme sedět každé ráno spolu ve vysílání a budit rockovej národ.
1: Tohleto rozhodnutí nebylo čistě na nás tedy. Já vím, že jednoho dne přišel za mnou ředitel rádia Roman Jeřábek a nabídl mi právě tu ranní frekvenci od 6 do 10 a jestli bych teda nechtěl vysílat během té ranní show. Ale mělo to jednu podmínku. A je zvykem, že tu ranní show vždycky berou dva lidi. Jo? A koho si představuješ, Ivoši, že by jako s kým by si vysílal? A říkám, jako já nevím. Jako. A ty to budeš vědět, že moderovat jako sám a ve dvojici jsou dvě různé
0: věci. To je diametrální věc, no.
1: A ty si vysílal svého času vlastně tu československou ještě se Simčou. Já jsem celou dobu těch 5-6 let do nedávné doby vysílal taky sám, nebo sám, no. Než právě přišel ten Tomáš Michalík. A tak jsem byl z toho i trochu obavy, protože vybrat někoho k sobě, aby si to sedlo, jako ta chemie a humor a hudební styl, není to úplně tak jako jednoduché, ale napadl mě Tomáš. Asi jako netrvalo to dlouho, za 30 vteřin jsem si dokázal v hlavě představit právě nás dva. No a Tomáš neměl nic proti, Roman Jeřábek taky ne, a řekli jsme si, pojďme to zkusit. No nakonec.
0: A funguje to?
1: No jako jo, jako já musím zaklepat.
0: Chci to vidět z tvého pohledu, protože lidi nevidí, co, nebo možná vidí, když je nějaký Facebook nebo něco takového, ale funguje to?
1: Jako takhle. To, co jde ven, tak to je na posouzení posluchačů.
0: Jo, za mě, budu mluvit za sebe, to ano.
1: A kdybych měl jako za sebe, za tu spolupráci, mě a Tomášovu hovořit, tak za mě si to sedlo náramně. My jsme teda s Tomášem se znali už něco dříve, absolvovali jsme spolu nějaký ten festival, a dokonce jsme i právě s manželkami vyjeli někde pod stán spolu, taky už jsem s ním měl zkušenosti v rámci natáčení pro televizi Rebel a pořadu to byl rok, a teďkom teda Rebelský bar, takže jsem jako věděl, že s tímhle tím člověkem by to mohlo klapnout. Rozumíme si tedy jak po lidské stránce, tak i té hudební. A myslím si, jako, že to fajn.
0: Okay.
1: A přitom máme úplně diametrální rozdíl, jako co se týče přípravy. Ty, já bych se tam chtěl zase zeptat, ne? Jak se připravujeme na vysílání?
0: No, to jasně, jo, měl jsem.
1: Já se teda přeskočím, jenom ještě od toho, co k tomu potom nemusím vracet, protože...
0: Si pamatuje i otázky, to je neuvěřitelné.
1: Já ti tam vidím, zase na poznámečku. A já bych jenom, než to právě zapomenu, tu myšlenku, co jsem měl, tak ono to souvisí s tím, o co jsem říkal. Já jsem jako člověk, který si to většinou nachystá, ty témata. Nachystám si ty audio ukázky, najdu si, kdy má svátek, ta Klementinka, úryvek z té písničky. A Tomáš je střelec, to je absolutní improvizátor. Takže úplný protipol, co se týče této přípravy. Ale přitom jako v éteru je to super, protože my se takhle dokážeme vzájemně podporovat. Na druhou stranu jsme se obohatili tím, že i on už se teď chystá některé vstupy. Ne, že bychom si psali slovo od slova, ale takové ty odrážky, ať víme, kdo kam směřuje, protože na začátku jsme se tu a tam ztratili v pointě v toho vstupu. Ale mě to zase přineslo to, že jsem se naučil více improvizovat. První den v tom rádiu, když jsme vysílali spolu, já jsem měl nachystánou tu osnovu toho vstupu, co kdo řekne, jak, proč a vypointováno. A on mi to celé smetl během druhé věty. Úplně mi, a teď já na něho koukám, říkám, teď máš říkat něco jiného. No, a začal povídat podle sebe něco. A já jsem se jako musel naučit jako chytat a každého toho, té mezírky a najít tu společnou vlnu. A teď je to vzájemně, to je ta kooperace za ten rok a půl, co už jsme spolu, za chvilku budou už dva, tak jsme se, myslím, naučili takhle spolupracovat.
0: Důvod, proč jsme si tady i sešli, tak kromě toho, že Rádio Čas Rok má celou řadu frekvencí po celé Moravě, tak existuje i něco, čemu se říká Rádio Čas Rok natvrdo. Mm-hmm. Co to je? Ty jsi hlava pomazaná, která mě, starému Šeškovi, bude teď vykládat, co to je. Půjdu si představovat, že jsem nepolíbený rocker a teď nevím, co znamená Čas Rok natvrdo.
1: Okay. Tak, nepolíbený rocker, poslouchej. Ono už ten název napovídá, že se jedná o takovou tu tvrdší odnož rádia Čas Rok, kde pochopit na klasickém rádiu Čas Roku, samozřejmě hrajeme ty největší pecky, známe i méně známé písničky z oblasti roku a metalu. Jenomže jsme právě s Tomášem Michalíkem měli takový pocit, jako že by si to zasloužilo udělat ještě takovou vedlejší odnož, čas roku na tvrdo, kde bychom pouštili takovou tu tvrdší metalovou muziku, kterou běžně z rádia neuslyšíš. Bylo to i trošičku na poput našich posluchačů, kteří třeba, když si volají o písničku na přání, tak kolikrát chcou takové songy a takové interprety, které prostě nemůžeme pustit v 10 ráno.
2: Jasně.
1: Někdy ani v 10 večer. No a protože jak já, tak Tomáš štíhneme k té metalové muzice, tak jsme se rozhodli, že zkusíme teda rozjet tohleto rádio Čas rok natvrdo, kde dáme prostor hudebním stylům, jako je hardcore, punk, heavy metal, nu metal a podobné odnože, doom. Prostě veškeré ty odnože metalu, které si asi dokážeš vzpomenout, a nabídnout něco, co běžně posluchač, metalový fanoušek neslyší.

0: Řekl jsi, my s Tomášem vybíráme tu muziku, nebo jsme se rozhodli, že prostě přesunem. Co je nějakým takovým jako vodítkem, protože tohle půjde na Čas Rok a tohle půjde na internet, říkejme tomu. Co tam je? Je tam nějaké vodítko, nebo jo? Nebo to dáváte ještě třeba k poslechu, protože i ten playlist na Čas roku se dělá díky posluchačům taky částečně, že jo? Tak je i něco takového, nebo tady existuje parta lidí, kteří dostanou něco a dají tipy?
1: My máme štěstí v tom, že máme absolutně volnou ruku. Je to uspořádáno tak, že by během té hodinky člověk nebo ten posluchač měl slyšet z každého žánru něco. My to máme rozdělené do takových kategorií, do takových škatulek, protože jsme přemýšleli nad tím, jak ty skladby jakoby poskládat do toho playlistu, aby třeba nehrály tři numetalové skupiny po sobě, nebo aby tam nebyly jenom trash, aby to bylo takové pestré, aby si tam každý našel něco. Takže to máme rozdělené do takových škatulek podle právě žánru. A ty jednotlivé skladby na sebe sice navazují, ale žánrově jsou vždycky trošičku kousek někde jinde. Takže během té hodiny tam zažiješ nebo poslechneš něco z thrashe, něco z klasického heavy metalu, nu metalu, doomu, gotiky a tak podobně.
0: Existuje nějaká taková možnost, protože předpokládám, že na Čas rok na tvrdo je prostě kapely, které znají asi všichni pravděpodobně, anebo tam právě dostane prostor, já teď řeknu úplně nějaký název, dobře, ty jsi z Kunína, že? Tak třeba doom metalová smečka z Kunína?
1: Jo, pěkně, no. Inspirativní, možná něco takového založíme s klukama.
0: No, dostanou taky prostor takovéhle kapely, které prostě by chtěli, aby se hrálo. Řekne se jim, milí to, vy jste, říkám, extrémní žánr, ale okrajový žánr, ale...
1: Já to vezmu trošičku ze široka. Na Čas roku na tvrdo jsou slyšet kapely, které, jak říkáš, většina z nás zná. Metallica, Slayer, ano, jsou tam i známé kapely, možná s méně známými písničkami, jo, které nejsou tak profláklé.
0: Aha, tak takhle to je, jo, že tam jsou prostě ne tak notoricky známé hity, prostě to, co se nehraje pravidelně.
1: Od 80. let, od Sodomu přes různé punkovky, až po novinky, které vydávají kapely do dneška, ať jsou to teda ty známé, Iron Man a podobně, a nebo taky takové ty mladší kapely, které teprve se dostávají do povědomí metalu, Spirit Box, Halo Effect, Orbit Culture a podobně. Takže je tam taková všeochuť od těch 80. až po současnost. A co se týče, já nevím, třeba těch českých kapel, tak ne, že by tam nebyly, to tam jsou, můžu zmínit, já nevím, Switch, Endless, Cocod Minute a Bound to Break, velmi zajímavá česká kapela, takže i takové ty třeba, které nejsou profláklé a které se teprve možná dostanou do popředí, takže i to tam neslyšet.
0: Dobře, připomeneme opět, kde to najdu, ať to je poté podstatná věc, co tady dneska ještě jednou zopakujeme minimálně.
1: Takže pojď to na play.cz, anebo na tvrdo.
0: A když najedu na časrok.cz, tak tam taky bude někde odkaz?
1: Je tam samozřejmě také odkaz.
0: Taky je tam samozřejmě
1: odkaz.
0: Časroku
1: klasického, ano.
0: Má to moderátory, časrok na tvrdo?
1: Moderátory to v současné době nemá.
0: Je to záměr, nebo?
1: Je to částečně záměr, protože jsme vlastně nechtěli přerušit ten tok té muziky, chtěli jsme, ať to prostě plynule jede, ale zase na druhou stranu jsme si uvědomili, že tu a tam to mluvené slovo by to mohlo zpestřit, takže během toho vysílání tam zazní třeba zprávy, ty jsou jednou za hodinu, a potom dvakrát nebo třikrát za hodinu tam běží takové krátké zprávy. Buď to rock newsy, a nebo říkáme tomu rychlovka na tvrdo, což je takové rychlé, do minuty trvající zpravodajství, nějaká novinka, perlička, zajímavost, třeba co jste nevěděli o nějaké kapele, nebo když k nám míří nějaká skupina na koncert, tak taková rychlovka, která se tam vsune jenom mezi ty písničky.
0: Klasika, reklamní bloky, jsou tam nebo ne?
1: Reklamní bloky, ne, nejsou.
0: No, na to se lidi budou
1: tát. Takže bez reklam a téměř bez mluveného slova.
0: Aha. I tady na Čas roku se stane, že čas od času se takzvaně jako přesype playlist, jo? Jak často dělá se obměna toho playlistu, nebo prostě zatím to jede?
1: Já musím říct, že ho opravdu opečováváme, ten playlist. Aha. Takže téměř každý den tam přibude nějaká nová písnička.
0: Ale?
1: Takže já nevím, kdybych to tak jako plně zhrnul, tak během týdne 100 písniček dáme pryč a 100 písniček nových doplníme.
0: To je dobrý tady tohle, to si myslím, že...
1: A i ta cirkulace je poměrně široká, takže ta databáze je velmi široká, jsem chtěl říct. Takže by se nemělo stát, že ten, kdo poslouchá Čas rok na tvrdo dlouhou dobu, tak, že by nějakou písničku slyšel jako pořád dokola. To by se stát jako opravdu nemělo.
0: OK, dobře, tak ještě jednou teda připomeňme, co to je Čas rok na tvrdo, proč to je a kde to najdem?
1: Čas rok na tvrdo... Pro všechny, kteří si potrpí na pořádnou muziku, není to žádný mainstream, stačí naladit na play.cz nebo Čas rok na tvrdo.
0: Přesně, jo, oblíbené věci Rašky a Michalíka, jo.
1: To určitě taková paráda. Bez pohu.
0: Ano, tak přátelé, dnešní backstage v závěru, Ivoši, já děkuju za velmi příjemný pokec, jednak teda pohled do tvého soukromí, do pracovních věcí a i na Čas rok na tvrdo. No a koukejte na nás, poslouchejte nás a laďte Čas rok na tvrdo. Díky moc.
1: Já taky děkuju za pozvání a určitě bude mít radost i moje žena, o které tady byla tolikrát řeč.
0: Mějte se fajn.
2: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický, skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
5: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
1: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
4: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: www.horkon.cz.
1: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb. Stavebniny Janík. S námi to zvládnete.
2: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Čas rok.
1: Zdravím po týdnu opět všechny příznivce filmů, seriálů. Je tady další Film Time. A pozor, dnes tady máme takové malé kulatiny. Aktuální epizoda je v pořadí 40. No a já doufám, že před námi je ještě dlouhá budoucnost. Bohužel, takhle optimisticky se momentálně nemohou směrem kupředu dívat tvůrci nové Hvězdné brány. Loni na podzim fanoušky potěšila zpráva o pracích na nové verzi, nebo řekněme lomeno pokračování. Měl se vrátit původní tým tvůrců a také se začalo spekulovat o tom, kdo z původních herců by se vrátil.

Jenomže Amazon MGM Studio se rozhodlo veškerou práci a předprodukci zastavit. Důvodem je údajně obava, že by to zajímalo jen skalní fanoušky seriálu a nové diváky by to nepřivedlo. Zároveň si však všichni uvědomují, že celá značka má obrovský potenciál. Takže je to všechno spíše jen otázka času, ale i otázka, na co se nakonec vsadí. Bude to seriál, nebo rovnou nová adaptace pro kina, a nebo nám dokonce Hvězdná brána zmizí v nekonečném vesmíru? Na tyto otázky zatím odpověď neznáme. Ale jiný seriál v posledních dnech slaví velký úspěch. Více už za chvíli. Filmtime.

0: Čas rok.
1: Spider-Man je bezesporu jedním z nejoblíbenějších superhrdinů. Příběh kluka ze sousedství baví diváky už od roku 1962, kdy vyšel první komiks. Je to tak oblíbená postava, že s ní mohou tvůrci pracovat různorodě. Aktuálně je na Prime Video k vidění osmidílný seriál Spider-Noir. Hlavním hrdinou není Peter Parker, ale Ben Reilly. A celý příběh se odehrává v roce 1933, takže se ocitáme v alternativním vesmíru. Ticks. Thoughts.
2: Impulses. I manage to suppress them most of the time.
3: What's going on, Ben?
1: Jak napovídá název, je seriál stylizován do noárových detektivek. Celý nápad vznikl po úspěchu animovaného Spider-mana Paralelní světy. Tam ho nadaboval Nicolas Cage a právě slavný herec hraje i titulní roli zde. Jak výkon Cage, tak samotný seriál sbírá jednu chválu za druhou. Originálně navíc je i to, v jaké verzi si ho můžete pustit. Kromě klasické barevné je tady i správně noárově černobílá. Takže tady po dlouhé době máme evidentně komiksovku, která se vážně povedla.
0: Filmtime. Filmtime na rádiu Čas Rock.

0: Čas rok.
1: I v tomto týdnu se budu věnovat jednomu herci, který slaví narozeniny. 20. června je to John Goodman, vždy velký sympaťák. Kdyby se v mládí nezranil, mohl to dotáhnout vysoko jako hráč amerického fotbalu. Na druhou stranu místo toho začal studovat drama. Po skončení studia se přestěhoval do New Yorku a získával první menší role. V roce 1979 na sebe ale upozornil na Broadway, a to v divadelní hře Loose Ends. Logicky pak přicházely nabídky do filmů, nebo seriálu, a pro Johna Goodmana byla průlomová role v sitcomu Rosine. Co se týče mainstreamových filmů, tak po malých rolích v Arachnofobii nebo rodinné komedii Král Ralph si zahrál Freda Flintstona v hrané adaptaci slavného animáku. No a rok 1998 mu přinesl asi nejlepší roli své kariéry, Voltra Sobčeka ve filmu Big Lebowski.
2: Stát Izrael, dokážeš-li to? Není to jedřen.
3: Co to tady furt plácáš, ta přepravka, tak co to máš v té přepravce?
2: Cintin pes, šílený čoko. Nemůžeš ho nechat samotnýho doma, jinak okouše nábytek. Cynthia a Marty jeli na
3: hlavu. Ty si toho čokla přivedl sem na bowling.
2: Přivedl na bowling, nepůjčil jsem mu boty, nepozval jsem ho ani na pivo, ani nebude rád místo tebe, dude.
1: Těch rolí bylo opravdu mnoho, ale vždy to byly spíše takové vedlejší postavy. John Goodman hrál vesměs ve své kariéře podobné typy postav. Nebojácné, sympatické chlapíky, kteří vždy ví, co dělat. Dnes už dávno neplatí za robustného pána, hodně zhubnul a že opravdu umí hrát, dokázal třeba ve filmu Ten Cloverfield Lane z roku 2016. No, tak tady rozhodně hodného pána nehraje. Každopádně, my mu přejeme všechno nejlepší.

0: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.

0: Rádiu Čas Rock.
1: A je tady pozvánka do kina, tentokrát pro ty nejmenší, ale zrovna sérii Toy Story nepohrdne mnoho dospělých. První díl z roku 1995 byl vyloženě revoluční po animační stránce. A jen díky Toy Story přišlo v dalších letech tolik úspěšných filmů ze stáje Pixar, ale i dalších. Zatím poslední díl mohli diváci v kinech vidět v roce 2019. No a nyní jsou hrdinové zpátky.
2: Bonnie, máš tu balíček.
3: Ja, díky, díky.
4: Ahoj, jsem Žabletka. Pojď si hrát.
5: Vyhneme už zase.
6: Bonnie, nech už ten tablet.
3: Dobře.
7: Chci s tebou mluvit, Žabludo.
8: Říkej mi, Žablo.
7: Celé prázdniny jsme se všichni snažili, aha, aby si Bonnie našla kamarádky.
8: Jo.
7: Jenže ty jsi to pokazila.
8: Chápu.
7: Ty mě vůbec neposloucháš.
8: Já tě poslouchám pořád. Hele.
4: Sleduj. Celé prázdniny jsme se všichni snažili.
8: Teď španělsky.
4: Co?
9: Beru si místo pod skříní.
1: Woody, Buzzy, Jesse a další postavy se musí vypořádat s novým problémem. O pozornost totiž budou muset soupeřit s moderním tabletem. Ono je fajn, že tvůrci moc dobře pracují s tím, jak se technologie a v tomhle případě i zájmy dětí mění. V pátém pokračování se samozřejmě vrací i dvorní dabéři Tom Hanks a Tim Allen, skladatel Randy Newman a pozor, píseň pro film nahrála jedna z nejúspěšnějších zpěvaček vůbec, Taylor Swift. Takže já si myslím, že o miliardě tady vůbec nemusíme pochybovat. Na nové Toy Story můžete zajít už v tomto týdnu.

0: Rádiu Čas Rock.
1: Na závěr aktuálního vydání tady mám ještě jednu pozvánku, a to na streamovací služby. Apple TV Plus má od začátku června v nabídce nové zpracování Misu Hrůzy. Jedná se v pořadí o třetí verzi, ale poprvé v seriálovém pojetí. O čem Mis Hrůzy je? Jedná se o hodně psychologickou a temnou podívanou, kde sledujeme příběh obhájce, kterého začne terorizovat propuštěný vězeň. Chce se mu pomstit a zatáhne do toho i jeho rodinu. Původní verze je z roku 1962. V černobílém snímku excelovali Gregory Peck a Robert Mitchum. V roce 1991 si vzal látku pod svá křídla Martin Scorsese, jenž obsadil svého dvorního herce Roberta De Nira. Tomu sekundoval Nick Nolte. Podle mnohých je druhý film lepší a platí za jedno z nejlepších děl, co Scorsese natočil. Takže v nové verzi je laťka nastavená hodně vysoko. Ale obsazení velice solidní. V hlavních rolích hrají Javier Bardem, Patrick Wilson a Amy Adams. Takže tohle byl ještě jeden tip na závěr tohoto Film Timeu. Já vám děkuju a budu se na vás těšit zase příští týden.
0: Film Time na rádiu Čas.

0: Nemusíš být Černíku, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.
1: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
2: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
3: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
4: Ahoj, tady Zakázaný ovoce. Zdravíme všechny posluchače Just Rock Rádia.

Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

0: nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

světa ve fotbale je tady. Rádio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej.

roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme olupeny na Masters of Rock, Holba Rock na grilu, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

První song dnešního dílu Metalmánie je za náma. Pohodový poslech a taky pohled, v případě, že jste připíchnutí na televizní obrazovce, přeje jak pro rebely, tak pro ty, co poslouchají Rádio Čas Rock, David Zbavitel. Společně se znova vrátíme v dalších minutách do 80. let, kdy vznikla jedna z celé řady kapel, které ovlivnily thrash metalovou scénu, a to nejenom na východním pobřeží. Co říct k těmhle muzikantům? Docela se mi líbí příměr, který kapela dostala, tedy Motorhead thrash metalu. Docela to zní Overkill, kapela, která patří k těm, které se tady až tak moc neobjevujou, a pokud ano, je o jejich koncert enormní zájem. Kapela, která je postavena třeba na vokálu Bobbyho Blitze, a když už je to kapela, která jezdí k nám na starý kontinent až tak často, materiálu mají dost na rozdávání. Tak si některé skladby teď v rámci Metalmánie dáme.

Sledujete televizi Rebel, toto je Metalmania a toto byly Overkill. Pomalu 20 alb, to už je pořádná porce muziky. Pánové začali fungovat ve zlatých osmdesátkách, nejprve ovlivnění punkem, pak taky původním názvem Virgin Killer, který později změnili na Overkill. Ovlivnění stejnojmenným albem legendy Motorhead vzniklo demo a velmi úspěšné a Overkill začali, řekněme, makat na plný plyn. Především, co se týká vystoupení. Desek celá řada, takže je třeba vyzdvihnout ty nej, i když je to docela těžké. Takže namátkou, 80-ková Under the Influence, o dekádu později Horoscope, případně alba Ironbound nebo The Electric Age. Kapela dál razí především ve východní nebo na východním pobřeží USA, ovšem ani Evropě se, jak jsem říkal, čas od času nevyhne a zamíří i sem k nám na starý kontinent. No a podobným poznávacím znamením jako pro celou řadu dalších formací z téhle oblasti je taky docela slušná rotace muzikantů.

Sledujete televizi Rebel, ladíte vlny Rádia Čas Rock. Dneska Metalmania s kapelou Overkill. Pro mě to je taková klasika pro věrné vyznavače žánru. Když si projedete recenze a hodnocení, je to v podstatě pořád stejná písnička. A to se bavím nejenom o deskách z doby poslední, jako třeba White Devil, Armored the Grinding nebo předcovidový The Wings of War. Zhrnul bych to asi takto. Overkill zrají jako víno, jen někdy vsadí tu na kratší songy, tu zase na další kompozice, jako v případě alba z roku 2017. Našel jsem i takovou speciální tabulku, kde hodnotí kapelu sami fanoušci. K desku Killbox 13 měli ohodnotit ve škále od jedničky do desítky, kde desítka je nejvíc, no a nejhorší hodnocení bylo 7,5. Totež s dalším materiálem, kde se číslo dostalo k osmičce. Prostě Motorhead, thrash metalu,

Za námi je další skladba, Armorist. Tohle byli američtí Overkill, řekněme zlatý fond amerického thrash metalu. Já samozřejmě doplním, nejenom pro fanoušky tady tohohle hudebního stylu a téhle kapely jako takové, ještě jednu skladbu. No a jako vždycky, připište na backstage, připište mě na facebookový profil, které kapely bychom měli zařadit v těch dalších dílech, abychom si i to léto společně s Metalmanii mohli užít přesně metalově. Já jsem David Zbavitel, přeju vám pohodový poslech a opět se za týden v rámci Metalmanie na vás budu těšit. Teď už Overkill.

0: Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
1: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slaví.

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

světa ve fotbale je tady. Rádio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Rádio Čas Rok.